0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesně je řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval

pracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač, Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basi,

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve 4 kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudana?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si každá babička, stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku
1: Šílencovi.
0: Přesně, jo. Tak jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se za pleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslejí, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Paulika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Tak vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte,
3: no,
2: babičino údolí paní Libuško, přesně tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hrasu pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy, a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátký, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unikl z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bojte na vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Odzavte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárovic, Zulmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak, no dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. Mm-hmm. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pár? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, aby venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeriček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidi tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mizera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme, děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl ten
1: krásný,
3: mladý, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka. Protože...
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hudvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní děcí, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme
6: ano,
1: se
6: ano.
1: na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Lichnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi, kaničky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5 stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak.

0: kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervoznil, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo? Takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo? Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tak tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
2: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
2: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie při fotbalovém derby musela zasáhnout z vlastní iniciativy. Pořadatelé je o to ani po vniknutí fanoušků na trávník nepožádali. Studentský parlament Jihočeského kraje dneska zasedne na krajském úřadě. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák. Ze Zámoří přiletěl Bliml. Teploty se dneska na jihu Čech dostanou k 21 stupňům. Občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policisti při sobotním fotbalovém derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Podle něj se přítomní policisti v době zápasu v pražském Edenu nacházeli v tubusu nedaleko trávníku. Pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřiště nepožádali o součinnost, říká Hrdina.
3: A my jsme tak reagovali z vlastní iniciativy ve chvíli, kdy na hřišti docházelo k napadání ostatních hráčů a byl ohrožen život a zdraví ostatních fanoušků, jelikož vlastně ty osoby, které byly na hřišti, tak vhazovaly do hlediště zapálené svíce.
2: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasů v Edenu starala. Moderní biologické preparáty, které pomáhají tělu zbavovat se nežádoucího LDL cholesterolu, jsou v Česku málo dostupné. Dostanou se k nim jen pacienti ve specializovaných centrech. Kardiologové by ale chtěli předepisovat tyto léky ve svých ambulancích. Shodli se na tom na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, která se koná v Brně. Situaci v Česku má pomoct zmapovat takzvaná cholesterolová mapa, na které pracuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Jak řekl přednosta 2. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhardt, zatím je k dispozici zkušební verze. Podle ní jsou na tom nejhůř Jihomoravský a Jihočeský kraj. Zástupci středoškoláků se dneska sejdou na krajském úřadě Jihočeského kraje. Koná se tam 7. zasedání studentského parlamentu. Cílem organizace je hájit hlas středoškoláků a zvýšit jejich povědomí o politice a veřejném dění. Program dnešního zasedání shrnuje předseda Jihočeského studentského parlamentu Vojtěch Švojgr.
4: Čeká nás tam spoustu programů. Za prvé je to představení naší analýzy na duševní zdraví středoškoláků z Jihočeského kraje, kterou jsme vypracovávali. Čeká nás tam zároveň team building, kde si i členové vyzkouší své argumentační dovednosti. A zároveň nás čeká i debata s vrcholnými politiky. Sport.
2: Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli. Stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v play-off NHL. Pokračuje trenér Rulík.
5: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
2: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku gólmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivní je, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, na většině území s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách pak naměří kolem 15 stupňů. Vítr fouká mírný od jihozápadu nebo západu, večer se změní na severozápadní a v bouřkách bude zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je 5 hodin a k tomu 5 minut a posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 11. května. Dobré ráno, hezký den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

Iveta Bartošová dospívává 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 11. května. Ten dnešní den už je 131. dnem tohoto roku. A svátek dnes mají svatavy. Svatava to je slovanské jméno, nebo respektive jméno slovanského původu. Jméno je buď odvozeno od praslovanského svet, tedy silný, a nebo je ze svat a ava, což by znamenalo teda silou slavná. Tak v každém případě svatavám k svátku všechno nejlepší. V roce 1786, právě 11. května, v Praze na Koňském trhu bylo otevřeno divadlo Bouda. A v roce 1864 Český zemský sněm schválil návrh na soustavný přírodovědný výzkum Čech. Úkolu se tehdy ujala skupina v čele s Janem Evangelistou Purkyněm. 11. května roku 1973 zemřel ve věku 54 let Lex Barker, americký herec známý rolí Olda Shatterhanda. V roce 1981 zemřel ve věku 36 let Bob Marley, jamajský zpěvák a hudebník, nejvýznamnější představitel reggae. A ještě vzpomeňme také rok 2020. To zemřel Čestmír Řanda mladší, herec, scénograf, producent a výtvarník. Ve věku pak 89 let také Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky také v četných knihách. Mimochodem, Miloslav Stingl byl čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapů. A v roce 2020 zemřel také rodák z Jihlavy Karel Weinlich, rozhlasový režisér. A ještě pak také vzpomeňme rok 2022, a to zemřel Vlastislav Toman, novinář, spisovatel dobrodružných knih a scenárista komiksů. 11. května roku 1924, tedy před 102 lety, se v Českých Budějovicích narodila herečka Libuše Havelková. 94. narozeniny by dnes měl Josef Zíma, herec, zpěvák a moderátor, který zemřel před rokem a dvěma měsíci. Byl mu úctyhodných 92 let. 74. narozeniny dnes má Zuzana Bubílková, herečka, novinářka, publicistka, moderátorka, narozená v tehdejším Gottwaldově. A 54. narozeniny dnes má atlet a desetibojař Tomáš Dvořák a také český scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek. No tak vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale samozřejmě nejdůležitější je hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, tak tomu ještě půl minuty, máme pro vás informace o počasí. V noci byly srážky na většině území, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká zataženo až oblačno s přeháňkami nebo občasným deštěm na většině území, místy se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vár by měl mírný jihozápadní nebo západní vítr, rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na severozápadní a bude v bouřkách zesilovat. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, což je mírná zátěž. A první dnešní SMS-ka ta přišla z Kamenice nad Lipou a píše se v ní, že je zataženo 7 stupňů. Pohodové pondělí přeje Věra. Věro, děkujeme, do Kamenice nad Lipou zdravíme. A přišla také zpráva z Prahy. Černé mraky jsou nad Prahou a 11 stupňů. Bez větří. Klidný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme. Do Prahy také přejeme hezké dny.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Neustálá rýma anebo bolest v krku. Pokud jste alergikem, tak to znáte velmi dobře. I když tedy alergii netrpíte. Ale to třeba ještě nemáte úplně vyhráno. Může totiž vzniknout kdykoliv v životě alergie. Může přijít kdykoliv. A podrobnosti k tomu, nebo i také k vývoji letošní pilové sezony, o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím je tu kapela Jelen.

0: Možná i vy patříte mezi ty, kteří trpí pilovou alergií. V České republice je to podle odhadů alergologů přibližně čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v naší zemi podle meteorologů druhým nejsušším od roku 1961. A právě kvůli suchu se pil také držel ve vzduchu hodně dlouho. Díky dešti v posledních dnech se ale alergikům mohlo trochu ulevit. Ale i tak může tento neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je dobré třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odpoledne se sejde tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Autobusové nádraží ve Vimperku, které prošlo rekonstrukcí, dneska obnoví provoz. Provizorní plocha pod estakádou silnice 1/4 bude opět sloužit jako parkoviště. Zároveň končí náhradní parkování na protějším břehu řeky Volyňky v ulici 1. máje. V divadle Oskara Nedbala v Táboře dneska věnují podvečer Bohumilu Hrabalovi. Od 17 hodin začne beseda s publicistou a spisovatelem Jiřím Peňásem, který se Hrabalovým dílem zabývá desítky let. Setkání připomene život, povídky i slavné pábitelství jednoho z nejpřekládanějších českých autorů 20. století. Na Hrabalovskou besedu, která je zadarmo, naváže v 19 hodin divadelní adaptace Ostře sledovaných vlaků Pražského divadla pod Palmovkou. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu 3. v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové destinaci. Dnešek bude na jihu Čech zatažený až oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Teploty vystoupí k 21 a na horách k 17 stupňům. Vítr fouká mírný, v bouřkách zesílí a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S dopravním omezením počítejte dneska dopoledne v Hluboké nad Vltavou. Uzavřená bude ulice Karla Čapka u základní školy. Bude se tam rekonstruovat plynovod. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 11. května. Tak dobré ráno. Zooterapie v domovech seniorů je poslední dobou už taková běžná věc. Klientům dělají radost speciálně vycvičení psy, kočky, také papoušci i poníci. Ale v domově v Drhovli na Písecku měli jednu opravdu vzácnou návštěvu. Klienty totiž navštívila terapeutická kráva. Amálka. Za chvilku to potvrdí také reportáž, ale ještě předtím dáme po ránu trochu hudby a je tu Alice Springsteen.

0: Má krásné velké oči, rohy a za ležícími seniory zajde bez problémů až do pokoje. Neobvyklou formou zooterapie zažili klienti domova pro seniory Světlo v Drhovli na Písecku. Navštívila je tam terapeutická kráva Amálka.
1: Tak tě vítám, krovičko, vítám tě.
2: No, to je krásná holka.
1: Jak jste to dokázali takhle vycvičit?
3: Já ji mám od mala od telátka, tak s ní takhle pracuju, až se to naučila sama skoro.
4: Ty jsi holka šikovná, víš?
5: Podrbete jí?
4: No, no, to víš, že jo, že jsi šikovná. A rohy, ty máš i rohy, člověče, to seš teda frajerka.
3: A paní Ševčíková, vy jste taky dělala v zemědělství?
4: Pocházím z Moravy, my jsme tam měli les, kde co všechno.
3: Doma, všechny doma, zvířata možný.
4: Všechny zvířata, víš? I kravičku, kozy jsme chodili pás, víš? No, to víš, že jo. Česko babka dala. No, je šikovná.
6: Marie Hubáčková už si Amálku pohladila. Vy jste vzpomínala na to, že vy jste měli skoro 100 krav.
7: Je pěkná, no. Taková rozumná.
6: Martina Tomanová je majitelka krávy Amálky. Jak jste na to přišla, že budete s krávou jezdit po školkách a po domovech seniorů?
3: Já jsem si všimla, jak je strašně hodná, když k nám chodili na návštěvy rodiče s dětmi jako příbuzenstvo a že ona prostě k tomu byla. Byla strašně nadšená, stále jim všechno jim vydržela. Tak jsme to zkusili v mateřské školce, pak jsme zjistili, že nám to asi půjde a tak jsme se zkusili pasovat i jako na jinou škálu lidí, jako jsou právě domovy důchodců. Asi se tváří, že spokojená, tak asi jsme se trefili.
6: Amálka je 10letá Jerseyka, zvládne třeba i vnitřní prostory těch domovů pro seniory. Vy za chvilku vyrážíte k lůžkům.
3: Ano, ano, s tím nemá nejmenší problém. Tam to taky zvládá.
6: Vy vlastně vůbec o ní nemusíte mít starost, jenom tady koukáte, aby omylem někomu nešlápla na nohu.
3: Jo, to je hlavní, protože přesně má 4-5 metráků. Koukám na nožičky a pak jenom, aby, protože ona točí hlavu za mnou, tak aby tu hlavu netočila za mnou, ale za tím človíčkem, který si jí chce věnovat a ona prostě má svoji paničku, no, takže to je jediný.
6: Podle sociální pracovnice Radky Lískovcové seniori kontakt se zvířaty vždycky ocení. Krávu ale ještě v domově neměli.
8: A určitě jako si o tom pak popovídáme, aby jsme taky zjistili, jestli třeba lidi je měli doma, měli nějaký hospodářství, pracovali v zemědělství, protože to tady spousta takových klientů je, takže taky to má ještě jakoby terapeutický účinek, že to určitě vyvolává nějaký jakoby vzpomínky.
6: Šárka Nováčková je ředitelka Domova pro seniory Světlo.
9: My terapie děláme pravidelně a vždycky je to velká radost pro klienty, dojde k jejich sklidnění, jsou psychicky v pohodě a všichni z toho mají velkou radost a usmívají se. A to je pro nás také radost.
6: V Domově pro seniory Světlo už byly například i lamy, pravidelně klienty navštěvují psy, králíci i slepice. Z Drhovle Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 6:45 pro vás máme informace o počasí. V noci byly srážky na většině území, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká zataženo až oblačno, s přeháňkami nebo s občasným deštěm na většině území. Místy se objeví také i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vád by měl mírný, jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, který se pak večer změní na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v úterý bude zpočátku zataženo, na většině území bude s deštěm, pankrát totiž přinese výrazné ochlazení a nahoře také přijde i sníh. Během dne bude proměnlivá převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami. Srážky budou v polohách nad 700 metry smíšené anebo sněhové. Později pak odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost bude i ubývat. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně plus a nejvyšší denní teploty zítra 7 až 11 stupňů. A zítra by měl vát mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km/h. Ale

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Začnu ve Vimperku, kde v 17 hodin ožijí pivovarské terasy, sousedskou hostinskou a také trochu pohádkovou atmosférou. Národní divadlo Čkyně tam pod širým nebem zahraje šumavskou pohádku. Je to jeden z těch večerů, kdy člověk nemusí nikam spěchat, stačí si sednout, dát si něco dobrého a nechat kolem sebe plynout řeč, smích a také příběhy. V Kaplici také od 17 hodin otevře městská knihovna dveře scénickému čtení, listování. Pavel Tomeš tam představí svůj 13. faktoriál. Spisovatel, nakladatel a také standa komik umí literaturu popsat s lehkostí a také s humorem, takže večer bude nejspíš nejenom o čtení, ale také nabídne i pár dobře mířených vět, které člověku zůstanou v hlavě ještě cestou domů. V Táboře dnes Bohumil Hrabal doslova obsadí divadlo Oskara Nedbala. Také v 17 hodin začne beseda Pábitelství Bohumila Hrabala s publicistou Jiřím Peňásem. Povídat se bude o Hrabalových knihách, o zvláštním kouzlu jeho světa a také o tom, proč jeho postavy pořád tak dobře rozumějí dnešní době. A večer pak plynule přejde do divadelního představení Ostře sledované vlaky. Divadlo pod Palmovkou ho uvede od 19 hodin, hrabalovský humor, něhá také melancholie a mezi tím také obyčejní lidé, kteří často unesou více než velcí hrdinové. To jsou příběhy Bohumila Hrabala. Kdo má rád historii a trochu starosvětského cestování, může v 17 hodin zamířit do Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu v Senovážném náměstí. Kastelán Vladimír Trégl tam připomene cestu Františka Ferdinanda de Este kolem světa a také příběhy zámku Zákupy. A člověk si přitom možná uvědomí, že i dávné cesty uměly měnit lidské osudy stejně silně jako ty dnešní. Ve Veselí nad Lužnicí, tak tam od 19 hodin přiveze divadlo Ungeld do kulturního domu komedii Slepice na zádech. Tatiana Diková a Vojtěch Dyk rozehrají bláznivou grotesku o tom, o jednom zapomenutém výročí. A jak už to bývá, tak někdy stačí jediná maličkost, aby se obyčejný večer proměnil v naprostý chaos. Jestli máte chuť spíše na klidnější konec dne, pak se můžete zastavit ve Volarech. Městská galerie tam v 18 hodin zahájí vernisáž výstavy obrazů Víta Pavlíka s názvem Anima Mundi. Obrazy, synergie v proudu bytí. Už samotný název tedy napovídá, že půjde o chvíli pro pomalejší pohled a možná i trochu ticha. A v Táboře ještě zůstaneme v galerii Šatna, v kavárně Coffee and Tea v Táboře uvidíte abstraktní fotografie cestovatele Štěpána Borkovce. Island a také Grónsko si tam nehrají na turistické pohlednice, ale mění se v krajinu barev, linii a také struktur.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: U Francouze evakuovaného z výletní lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Vimperk dneska zahájí rekonstrukci zimního stadionu. Hokejista David Pastrňák na mistrovství světa nepojede. Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
4: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
5: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. Pět Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Začíná rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku. Staveniště dneska převezme vysoutěžená firma. Stavební práce za 30 milionů korun zahrnují obnovu severní a východní stěny budovy, celé střechy, včetně izolace a montáž vnitřní vzduchotechniky. Stavební technika až do října omezí pohyb v okolí, doplňuje starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová.
6: Jak tam bude omezeno parkování, jedná se o restauraci přilehlou u zimního stadionu, dále o veřejné parkoviště. Jednáme i se sportovními kluby, co to pro ně bude znamenat, a i když sportoviště, fotbalové hřiště, atletickou dráhu spravují naše městské služby.
3: Voda v českých přehradách se otepluje. Za posledních 30 let skoro o 2 stupně. Zjistili to vědci z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Nejrychlejší změny zaznamenali v dubnu, kdy se teplota vody každých 10 let zvyšuje o 1 stupeň. Studie potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a změnou klimatu. Postupné ohřívání nádrží má dopad na kvalitu vody a život v ní.
2: Sport.
3: Hokejista David Pastrňák na blížící se mistrovství světa nepojede. Potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
7: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou a my jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
3: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek.
2: Počasí.
3: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, na většině území s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou odpoledne mezi 18 a 21 stupni, na horách pak naměří kolem 15 stupňů. Vítr fouká mírný od jeho západu nebo západu, večer se změní na severozápadní a v bouřkách bude vítr ještě zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli opravě je uzavřená Višňová ulice v Plané nad Lužnicí. Průjezdná bude znovu od čtvrtka. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Šest hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 11. května. Dobré ráno a hezký den i celý týden přes studia Luboš Voráček. Milimetr po milimetru napíná struny klavírů a cembal. Teprve když tedy jejich zvuk lahodí jeho uchu, tak ví, že spokojení budou i také posluchači a také muzikant. Jako ladič symfonického orchestru Českého rozhlasu pracuje Petr Sakal už půl století. A jak se proměnila profese ladiče za polovinu existence orchestru, tak to uslyšíte za chvilku v prvním dílu našeho seriálu ke stoletům rozhlasových symfoniků. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Bára Baziková a Kamil Střihavka.

0: uličkou v létě.
1: Tichá, nenápadná práce v pozadí, bez které se neobejde žádný koncert. Tak by se dala vystihnout profese ladiče pian. I toho svého má Symfonický orchestr Českého rozhlasu, jehož té výročí budeme v tomto čase připomínat celý týden seriálem Milníky rozhlasových symfoniků. Začínáme u Petra Sakala. Piana a cembala v rozhlase ladí rovných 50 let.
2: Rozladil trochu.
3: Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
4: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
3: Telefon a brýle.
4: Brýle a pomalování nepotřebuju, protože já to kontroluji jak ušima, tak opticky.
3: Tak otvíráte aplikaci.
4: V telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
3: A tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
4: Ale většinu je přitahuju.
3: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
4: No takhle to byl vězní teda. To jsem, no, pěkný.
3: Jak často sem docházíte?
4: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinou. Denodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánovaný, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
3: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
4: Ne.
3: Ne?
4: Ne. To je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
3: Jak náročné je ladit čembalu?
4: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
3: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
4: No, naprosto jasný, Rachmaninov, to je o tom žádná.
3: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
4: U čembala jo, u klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
3: A čembalo?
4: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry, krát 3, 180.
3: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na sedm. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci byly srážky na většině území. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká zataženo až oblačno, s přeháňkami nebo s občasným deštěm na většině území a místy se mohou také objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a vád by měl mírný, jihozápadní nebo západní vítr rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, který pak večer se změní na severozápadní a bude v bouřkách zesilovat přechodně. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text z té vaší zprávy a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Vyššího Brodu, kde je zataženo a 12 stupňů. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. Přišla ale také SMSka z Trhových Svinů, kde je polojasno, trochu pršelo, je 10 stupňů, pěkný den všem. I do studia zdraví Boža. Božo, děkujeme, také do Svinů zdravíme. A ještě tu mám zprávu ze Soběslavy, kde je 9 stupňů, mraky přichází od jihu. Snad zaprší, píše, a hezký majový den přeje Eva. Evo, děkujeme i vám za zprávu a přejeme také hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Mandraže dohráli píseň Hledá se žena 6 minut po 6:45. Až bude po 13. hodině, odvysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alexandry Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. A dozvíme se například také to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykovém náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Celý rozhovor s Pavlou Gombou odvysíláme dnes po 13. hodině, ale teď bude zpívat Dalibor Janda.

0: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dneska projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. V Českých Budějovicích se dneska koná preventivní akce Spolu proti melanomu. Lidi budou moct ve speciálním stanu na náměstí Přemysla Otakara II. Od 10 do 17 hodin absolvovat zadarmo odborné vyšetření kůže. Akce upozorňuje na nebezpečí rakoviny kůže a důležitost prevence. Součástí programu budou i praktické rady, jak se chránit před sluncem. Vimperk večer propojí divadlo a sousedské setkání pod širým nebem. Na pivovarských terasách začne v 17 hodin sousedská hostina, kterou doplní představení Šumavská pohádka v podání Národního divadla Čkyně. Akce je součástí cyklu Vimperský máj 2026. Fotbalisti táborské akademie prohráli v 27. kole České ligy na domácím hřišti s Béčkem Příbrami 0-3. Tým od Jordánu je s pouhými 16 body na posledním místě tabulky. Rezerva Českých Budějovic remizovala na půdě Béčka pražských Bohemians 3-3. Dnešek bude na jihu Čech zatažený až oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví taky bouřky. Teploty vystoupí k 21, na horách k 17 stupňům. Vítr fouká mírný, v bouřkách bude zesilovat a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením počítejte na silnici číslo 4 u Vimperka. Policie tam řeší srážku 3 aut, 2 osobních a 1 nákladního. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno, už 11. květnové ráno. O propojení různých řek na našem a také sousedním území se vedly vždycky diskuze, a to nejenom v posledních desetiletích v případě kanálu, tedy Dunaj-Odra, ale také dávno předtím. Například před 130 lety existoval projekt na propojení Vltavy a Dunaje. Kanál měl být dlouhý 205 kilometrů, široký 30 metrů a hluboký přes 2 metry. Zároveň se také připravovala úprava koryta Vltavy až Klaby u Mělníka, čímž by tedy došlo k vytvoření Dunajsko-Vltavsko-Labského průplavu, spojujícího Severní a Černé moře napříč Evropou. Ale přesnější informace uslyšíte v jihočeské Vlastivědě, kterou pro dnešek připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji nabídne, ale ze všeho nejdřív je tady Lucie s písní Klobouk ve křoví.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kanál Dunaj-Vltava-Labe byl snem už od středověku, ale propojit České Budějovice a Vídeň říční cestou nedokázal nikdo. Vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. O propojení Vltavy s Dunajem se diskutovalo už od středověku. V závěru 19. století se objevil velký projekt, který počítal s propojením obou řek mezi Českými Budějovicemi a Vídyní. Kanál měl být dlouhý 205 kilometrů, široký 30 metrů a hluboký přes 2 metry. Zároveň se chystala úprava koryta Vltavy a Škalaby Umělníka, čímž by došlo k vytvoření Dunajsko-Vltavsko-Labského průplavu spojujícího Severní a Černé moře napříč Evropou. O záměru se směle debatovalo na státních, zemských i místních úrovních a kde kdo se k němu vyjadřoval. Na přelomu let 1889 a 90 schválili představitelé Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou petice požadující co nejrychlejší realizaci záměru. O pár let na to byla města vyzvána, aby tedy na akci přispěla finančně a aby delegovala své zástupce do nově ustaveného podpůrného komitétu. Zatímco v Týně nad Vltavou schválili dar 25 zlatých a za delegáta určili starostu města, v Hluboké nad Vltavou výzvy ignorovali. Diskuze a přípravy pokračovaly, někteří hovořili o tom, že díky kanálu se Čechy stanou střediskem světového obchodu a že se v zemi rozvine netušený blahobyt. I když to s výstavbou ještě začátkem 20. století vypadalo vcelku nadějně, nakonec z projektu sešlo a zůstal nerealizován.

0: počasí.
1: Je 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Teď je v České republice zataženo až oblačno, ojedinělé mlhy a přes Čechy k severovýchodu postupuje pás deště.

0: silnější ten déšť?
1: Vypadá to, že ano. Přes střední Evropu k severovýchodu přechází tlaková níže a s ní spojený frontální systém. Čekáme zataženo až oblačno a teď dopoledne místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer strážek přibyde a místy se přidají i bouřky. Teplota vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude mezi 14 a 17. Mírný jihozápadní až západní vítr 4 až 7 metrů za sekundu se večer stočí na severozápad a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Bio je na nízké zátěži.
0: A paní Hubová, jaké jsou teplotní rekordy k 11. květnu?
1: No docela daleko. Maximum z roku 1958 je 31,5 stupně a minimum z roku 1928 minus 4.
0: Co sluníčko, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
1: Vyšlo v 5.25 a zapadne ve 20.32.
0: To jsou krásné dlouhé dny. A co zítra? Je šance, že také spadne nějaká voda?
1: Vypadá to, že ano, a že k tomu ještě bude chladno a větrno. Od severu k nám pronikne studený vzduch. V noci a ráno bude zataženo na většině území s deštěm a v polohách nad 700 metrů budou srážky přecházet i do smíšených nebo sněhových. Ale ten sníh se samozřejmě neudrží nějak dlouho. Během zítřka nás pak čeká proměnlivá oblačnost a místy přehánky. Hranice sněžení se bude zvedat na 900 metrů. Večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno klesne na 6 až 3 stupně, přes den vystoupí na 8 až 11 a na horách bude kolem 4. Vítr povane mírný, během nečerství západní až severozápadní 4 až 8, nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Večer pak trošku zeslábne. Bio zůstane na jedničce.
0: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová, děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
1: Taky se těším na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Více než 400 Romů byly v květnu roku 1943 přesunuty z koncentračního tábora v Letech u Písku do Osvětimi. Spousta z nich se domů už nevrátila. Tragickou událost si včera připomněli přímo v Letech i někteří potomci přeživších. Bude o tom říct za chvilku v reportáži, ale ještě předtím bude zpívat Jana Chládková píseň Neptej se.

0: Pětní setkání s potomky přeživších včera v Letech u Písku připomnělo oběti romského holokaustu. Právě odtud v květnu roku 1943 vyjela kolona s více než 400 vězni do koncentračního tábora Osvětim. Většina z nich se konce války nedožila. Dalších 330 lidí zemřelo kvůli špatným podmínkám přímo v leckém táboře.
1: Když jsem chodil do 4., 5. třídy, tak jsme jeli s tatínkem a s bráchou ještě s mamkou po těch koncentrákách. To bylo ještě za socialismu.
2: Na svého tatínka vzpomenul jeden z potomků přeživších romského holokaustu, Zdeněk Daniel. V koncentračních táborech za druhé světové války skončila většina jeho rodiny.
1: Jsme jezdili na Jižní Moravu za tetičkama, který bylo pár přeživších a měli to vytetované číslo na tom předloktí. A člověk si to dal do souvislosti až jako postupem věku, jo. A v podstatě je to takový trauma, který prostě člověk to nezažil, když vlastně tu vaši rodinu nějakým způsobem takhle poškodili.
2: Tragickými válečnými událostmi si prošla i rodina Rudolfa Murky, který je dnes předsedou spolku českých Romů a Sintů. Pobyt v Letech i v Osvětimi přežil také jeho otec.
3: U nás doma se o tom vyprávělo a od svých 8-9 let jsem s ním pravidelně každý rok jezdil do Osvětimi, jezdím až do dneška. Vozím tam svoje děti, vozím tam svoje vnuky a každý z těchto by neměl zapomenout, co se tehdy stalo.
2: U části rodin ale bylo téma spojené s pobytem v takovém zařízení spíš tabu, jako třeba u předků předsedkyně výboru pro odškodnění romského holokaustu Jany Kokyjové.
4: Všichni jsme věděli, že naši prarodiče byli vězněni v koncentračních táborech, protože měli vytetované čísla, ale že by nám vyprávěli nějaké historky, to vůbec. Snažili se možná to nějak vytěsnit z ty mysli a tím nás vlastně jako chránit.
2: Společně se svým zesnulým strýcem Čeňkem Ružičkou stála v Letech u zrodu památníku obětem romského holokaustu. Podle ní je ale takový krok jen začátkem v cestě za vyrovnáním se s minulostí.
4: Já to necítím jako nějaký zadosti učinění, protože stále máme segregované školy, stále vidíme na internetu spoustu rasistických hesel. Bohužel to vydávám i ve veřejném prostoru.
2: Kromě potomků přeživších dorazili do Let u Písku velvyslanci Norska a Francie nebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. I on vnímá, že pro nápravu vzájemných vztahů se od konce války mohlo udělat mnohem víc.
5: Nakonec i na tomto pietním místě původně byl Prasečák. Dneska tady máme důstojné pietní místo. Samozřejmě jsou tady rezervy. Já věřím, že si postupně uvědomíme, že dobrá a kvalitní společnost může fungovat pouze tehdy, pokud nebudeme nikoho považovat za méně cenného.
2: Téma holokaustu je nejen pro spoustu Romů stále ožehavé téma. Podle Zdeňka Daniela je ale třeba si tragické události neustále připomínat.
1: Doba je taková, že je třeba mladým říkat o tom, co se dělo, aby si to dali do souvislostí a aby se to neopakovalo prostě, no, to, co se dělo před těmi 80-90 lety, vlastně na té druhé světové války.
2: Část hostů se včera zastavila i na nedalekém hřbitově v Mirovicích, kde jsou pochovány dětské oběti leckého tábora. Z Letů u Písku Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílbu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Starší rodinné domy v Česku v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9%. Ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku. Zemědělci ji naopak hájí. Dnešní teploty na jihu Čech se budou pohybovat kolem 19 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat víc uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
8: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
7: To se týká univerzit v Ústí nad Labem, Plzni nebo Liberci. Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Starší rodinné domy v Česku v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9%. Metr čtvereční se v průměru prodával za 45 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy fairmakléři.cz. Meziročně ceny starších rodinných domů vzrostly prakticky ve všech sledovaných městech. V Českých Budějovicích se po loňském zdražování ceny ustálily. Průměrná cena za metr čtvereční tak mezi čtvrtletně klesla o 8%. Na zhruba 67 tisíc korun. I tak ale byla o 2% vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2025. 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let, tedy i březích samic. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělci ji obhajují s tím, že pomůže s regulací přemnožené zvěře.
9: Myslím si, že to je neetické.
10: Kritizuje vyhlášku, která platí do roku 2030, zemědělec a myslivec Lukáš Schirer. Myslí si, že jsou i jiné cesty, jak zvěře redukovat.
9: Je třeba dělat kvalitní průběrný odlov.
10: Podle ministerstva zemědělství se díky celoročnímu lovu podařilo už snížit v mnoha honitbách stavy zvěře, říká jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
11: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu.
10: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Počasí.
7: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1004 hektopaskaly. Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, ze začátku místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Večer se srážky objeví na většině území kraje a místy se objeví i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 stupňů. Vítr fouká mírný od jeho západu nebo západu. západu, večer se pak změní na severozápadní a v bouřkách bude vítr zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: S komplikacemi počítejte na silnici číslo 4 u Vimperka, srazila se tam dvě osobní auta a jedno nákladní. Buďte za volantem opatrní, přejeme šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: O téměř 2 stupně se v průměru oteplily české přehrady za poslední 3 dekády. Nejvyšší nárůst vězci zaznamenali v dubnu. Tam teplota rostla dokonce o stupeň za 10 let. A právě nejenom o tomto jevu více informací přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 7 hodině v pondělí 11. května. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Rangers dohráli a rozpívali 7,5 minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní? Bude o době nejisté. Přesně tak svůj sloupek nazvala Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nikdo už dneska neví nic jistě. Slůvka jako možná, asi, kdyby a uvidíme ovládla svět. Politik říká, je vysoce nepravděpodobné, že by k této možnosti došlo. A druhý mu oponuje, nesouhlasím, je vysoce pravděpodobné, že k této možnosti nedojde. Potud rétorika vyvolených. A nebo v reklamě, možná jste si všimli, tento produkt může napomáhat trávení, což znamená může, ale taky nemusí. Jinými slovy, pokud to nefunguje, my jsme vás varovali. Podle internetu už si prý člověk není jistý ani tím, jestli je vesmír doopravdy nekonečný, jestli je tahle planeta zeměkoule nebo zeměplacka, a nebo jestli je všechno úplně jinak. A co evoluce? Zdá se, že Darwinova evoluční teorie dostává na frak, jako ostatně většina teorií. My se přece těm opicím za stolik nepodobáme, tvrdí její odpůrci. No, při pohledu na některé lidské jedince si myslím, že opice by taky nesouhlasily. Co je pro nás tedy nespochybnitelná a neotřesitelná jistota? Že slunce vyjde každé ráno? Že je v noci tma? Že při 0 stupňů Celsia taje led? Zdá se, že jediná skutečná jistota na této planetě je tak morbidní, že se mi tu ani nechce uvádět. Pro nás, jako pro lidstvo, je tedy zřejmě lepší moc nad tím nepřemýšlet a žít, dokud to jde. Tak tedy, dobrý den a vzhůru do nejistoty.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 7:45 přichází informace o počasí. Dnes bude zataženo až oblačno s místními přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne a večer pak zasáhnou srážky většinu území a místy se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vát by měl mírný jihozápadní anebo západní vítr rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, který pak večer se změní směr na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mezera, pak už dopisujete text SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno a mírně prší. Je 10 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je zataženo a 13 stupňů. Všechny z Velešína zdraví Andulka. Andulko, děkujeme. V Prachaticích je 14 stupňů, zataženo a fouká. Pohodu ve zdraví přeje Helča. Helčo, i vám děkujeme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je oblačno až zataženo, větrno a 12 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu. A pak tu mám také SMSku z Vimperka, kde je polojasno, 12 stupňů a vlhkost vzduchu 80%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, i za vaši zprávu děkujeme. A ještě tu mám také SMSku z Borovan, kde je zataženo, 13 stupňů a slabý vítr. Pohodový den přeje všem Růža. Růžu, děkujeme. I do Borovan přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Už skoro 21 titulů v řadě. Tímto rekordním unikátem se pyšní prvoligové vodní polistky ze Strakonic. Dlouholetým trenérem mistryň České republiky je Marek Fígner, který i ve svých 55 letech nedávno zase začal hrát soutěžní zápasy ve druhé tuzemské mužské lize. Ovšem kromě toho se taky třeba sám už se věnuje tématu ochrany přírody. Zahraje si česká ženská reprezentace ve vodním pólu na letní olympiádě v Los Angeles za 2 roky, tak nejen na to se Marka Fígnera zeptáme v pondělí 11. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Už za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jeho českých zvonech. Tentokrát zavítáme do zvonice u kostela svatého Jilí v Miroticích na Písecku.

0: po uši.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do rodiště Mikuláše Alše, do Mirotic na Písecku. Původně románský kostel svatého Jiljí má po několika přestavbách současnou pseudorománskou podobu. V jeho sousedství stojí zděná, samostatně stojící barokní zvonice z roku 1670, která patří k nejhodnotnějším českým barokním zvonicím. Je zastřešena výraznou cibulovitou bání. Ve zvonici jsou ve třetím patře zavěšeny tři zvony. Největší a nejstarší z nich, zvon svatý Jiljí z roku 1539, zní v hlavním tónu Fis

Zvon svatý Jilí má průměr 129,5 cm a váží přibližně 1700 kg. Roku 1539 ho ulil českobudějovický konvář a zvonař Štěpán. Zvon byl z důvodu svých velkých rozměrů ulit přímo v Miroticích a patří k největším známým dílům mistra Štěpána. Na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista a na druhé straně reliéf Panny Marie s Ježíškem. Na zvonu je latinský nápis, který v českém překladu kampanologa Radka Lungy zní. Tento zvon byl zhotoven v Miroticích Štěpánem z Českých Budějovic k chvále a slávě svatosvaté a zázračné trojice a také k slávě svatého Jilí, patrona kostela roku 1539 pro slávu pana Lva Adama. Nápis zmiňuje příslušníka starobylého českého šlechtického rodu Adama Lva z Rožmitálu, který byl v té době majitelem mirotického panství. Tento šlechtic zadal v roce 1539 českobudějovickému zvonaři Štěpánovi ulít dva velké zvony. Druhý zvon, který se ale do současnosti nedochoval, byl určen pro kostel v Blatné. Ke starobylému zvonu svatý Jilí byly na začátku 90. let doplněny dva menší nové. Ty jsou náhradou za dva zvony z roku 1847 od Karla Bellmana, rekvírované roku 1916, a poté za dva zvony z roku 1907 od firmy Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové, zabavené pro potřeby válečného průmyslu roku 1942. V současnosti tedy společnost historickému zvonu svatý Jilí dělají dva zvony ulité v letech 1992 až 1993 zvonařským mistrem Josefem Tkadlecem v Halenkově u Vsetína. A my si nyní poslechneme vyzvánění zvonu svatá Ludmila.

Zonsvatá Ludmila má hlavní tón GIS 1, průměr 97,5 cm a váží přibližně 560 kg. Na plášti zvonuje modlitba Svatá Ludmila, mučednice, dědička a máti českého národa, ochraňuj nás. Na zvonu je v reliéfech zobrazeno umučení svaté Ludmily, jak je uškrcena vlastním závojem. Druhý zvon, ulitý Josefem Tkadlecem, je zasvěcený svatému Janu

V hlavním nárazovém tónu Ice 1 má průměr 83,5 cm a váží přibližně 350 kg. Na pláště zvonu je nápis Svatý Jan Křtitel, připravte cestu pánu. Zvon zdobí relief svatého Jana Křtitele, jak křtí Krista vodou z řeky Jordánu. Na závěr si poslechneme unikátní historickou nahrávku souzvuku tří zvonů laděných FIS 1, A1, H1 ze zvonice u Mirotického kostela, jaký roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro potřeby oblíbeného kulturně vlastivědného cyklu Zvony mého kraje.

Zvony svatý Jilí, svatý Václav a svatý Prokop ulité Slévárnou bořil Aris v Kuklenách u Hradce Králové roku 1927 padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je jediným svědectvím, jak třimerotické zvony, laděné v motivu Te Deum, zněly před válkou. Více si řekneme tento týden, kdy budou mirotické zvony ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Bad Boys Blue teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odpoledne se sejde tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Autobusové nádraží ve Vimperku, které prošlo rekonstrukcí, dneska obnoví provoz. Provizorní plocha pod estakádou silnice 1/4 bude opět sloužit jako parkoviště. Zároveň končí náhradní parkování na protějším břehu řeky Volyňky v ulici 1. máje. V divadle Oskara Nedbala v Táboře dneska věnují podvečer Bohumilu Hrabalovi. Od 17 hodin začne beseda s publicistou a spisovatelem Jiřím Peňásem, který se Hrabalovým dílem zabývá 10 let. Setkání připomene život, povídky i slavné pábitelství jednoho z nejpřekládanějších českých autorů 20. století. Na Hrabalovskou besedu, která je zadarmo, naváže v 19 hodin divadelní adaptace Ostře sledovaných vlaků Pražského divadla pod Palmovkou. Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do 8. finále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Ziegemundovou 2-0 a večer narazí na Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková kolem poledne zabojuje o postup do 1/4 finále proti Rumunce Kirsteové. Dnešek bude na jihu Čech zatažený až oblačný s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Teploty vystoupí k 21, na horách k 17 stupňům. Vítr fouká mírný, v bouřkách zesílí a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Jindřichově Hradci je ode dneška do konce května částečně uzavřená silnice 1/23. Uzavřený je tam pravý jízdní pruh ve směru na Jarošov nad Nežárkou. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2¾ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. O téměř 2 stupně se v průměru oteplily české přehrady za poslední 3 dekády. Největší nárůst vědci zaznamenali v dubnu, kdy teplota rostla dokonce o stupeň za 10 let. Postupné ohřívání nádrží má dopad na kvalitu vody a také na život v ní. A my se tomuto tématu budeme za chvilku věnovat v našem vyslání s naším hostem, ale ještě předtím je tu Jarek Nohavica.

zmizela jako laňule sa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: České přehrady se v posledních dekádách vytrvale oteplují. Za posledních 30 let stoupla průměrná teplota povrchové vody o téměř 2 stupně Celsia. Zjistili to vědci z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Studie hydrobiologů tím potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a oteplováním klimatu. Ale víc nám o nejnovějším zjištění vědců poví hydrobiolog Petr Znachor z biologického centra, který je s námi ve spojení. Pane Znachore, přeji dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak v úvodu, pane Znachore, co přesně vám tedy výsledky té studie ukázaly?
1: Tak já bych nejdřív rád zmínil, co jsme vlastně zkoumali. My jsme se zaměřili na období od roku 91 do roku 21 a zkoumali jsme teplotu vody u hladiny v 35 nádržích. Samozřejmě ta data nebyla naše, ale získali jsme teda denní měření teploty od podniků povodí Moravy, Labe a Vltavy. A mezi těmito nádržemi byly také dvě jihočeské, Lipno a Římov. A zjistili jsme tedy, že teplota vody prakticky kopíruje teplotu vzduchu a ten nárůst, jak už bylo zmíněno, je zhruba 2 stupně za to sledované období a byla tam poměrně velká variabilita mezi jednotlivými nádržemi, to znamená, že některé nádrže se oteplují více a některé méně. Ta úplně nejvyšší, ten největší extrém byl třeba byla nádrž Leské haloství na Labi, která se zanáší a je velmi mělká a tam ta voda se tedy snadněji ohřeje a dostane se potom ku hrázi, takže ten nárůst byl zhruba dvojnásobný oproti tomu průměru. A naopak ta nádrž, která se oteplovala nejmíň, tak to byla Brněnská přehrada a to je proto, že tam probíhají opatření proti růstu sinicových vodních květů a ten vodní sloupec se míchá a ta studená voda ode dna se dostává ke hladině a tím pádem ten trend úplně vlastně oteplovací zmizel.
0: A pane Znachore, dá se říci, že tedy se velikost růstu teploty mění také v závislosti na roční době?
1: Tak to je známé, že oteplení není rozprostřeno rovnoměrně během roku a to se potvrdila i ta naše studie, to znamená, že my jsme vlastně zjistili, že největší oteplení je v dubnu a to samozřejmě má potom jako velké důsledky i pro fungování toho přehradního ekosystému, protože jaro je vlastně období, kdy se teprve vlastně nastavují ty biologické procesy, to znamená, že změny na jaře potom nám mohou ovlivnit i to, jak se ta přehrada konkrétní bude vyvíjet během roku.
0: A pane Znachore, jaké můžou mít tyto změny, které jste vy teda popsali a naměřili, dopady na fungování nádrží?
1: No, tyto změny samozřejmě můžou mít poměrně velké dopady. My tady máme data pro druhou studii, která se tím bude podrobněji zabývat. Nicméně už teď můžu říct, že samozřejmě teplejší voda znamená taky stabilnější teplotní stratifikace a to je něco, co nahrává sinicím. Samozřejmě také to může přispívat k tomu, že ta voda se méně promíchává, to znamená, že mohou vznikat anoxické jevy, dochází tedy k vyčerpání kyslíku u dna a to samozřejmě může mít zase celou řadu konsekvencí. Může to například podpořit nárůst uvolňování metanu z nádržích a tak dále. Ale my bychom rádi tedy tohleto nějak podrobněji popsali a doufejme, že tedy během několika měsíců bude ta naše druhá studie, která se zabývá těmito praktickými dopady, připravena k odeslání a pak uvidíme tedy, jestli třeba o tomto nebudeme mluvit ve větším detailu někdy příště.
0: Tak České přehrady se v posledních dekádách vytrvale oteplují. Podrobnosti teď po ránu pro nás měl hydrobiolog Petr Znachor z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Pane Znachore, díky a přeji hezké jaro a léto také.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 8:15, tak i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Je tady oblačno až zataženo a ve východní polovině kraje prší. Teplota ta se pohybuje mezi 10 a 14 stupni. V Českých Budějovicích je teď oblačno 13 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1003,5 hektopaskalu. Na Choráňu je taky oblačno 10 stupňů a vítr jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: Jaká máte informace o stavu na jeho českých tocích, o stavu vody?
2: Na Soumarském mostě tam se splouvat nedá, ve Vyšším Brodě tam je to sízné, i když tak s chlupem, 62 cm a průtok 6,8 metrů krychlového za sekundu. Lužnice je nesízná, Otava ta je na hranici síznosti 43 cm a průtok 4 kubíky. Teplota vody je mezi 12 a 16 stupni, na Lipně 16,9.
1: A jak bude přes den?
2: Přes střední Evropu k severovýchodu přechází tlaková níže a s ní spojený frontální systém. Čekáme oblačno až zataženo a místy přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne

0: Od severu k nám pronikne chladný vzduch. V noci a ráno bude zataženo na většině území s deštěm a v plochách nad 700 metrů budou srážky postupně přecházet do smíšených nebo sněhových. Během dne pak bude oblačnost spíše proměnlivá a místy se objeví přehánky. Hranice snížení bude stoupat, večer bude na 900 metrech. Večer ale taky už budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota zítra ráno klesne na 6 až 3 stupně, takže nelze úplně vyloučit ojedinělý přízemní mrazík, ale zase bude foukat, tak to ještě nebude tak hrozné. Přes den vystoupí na 8 až 11 a na horách bude kolem 4. Vítr ten se rozfouká z mírného ranního na čerstvý během dne, západní až severozápadní 4 až 8, nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Večer pak trošku zeslábne, bio zůstane na jedničce.
1: A jaké počasí očekáváte na středu?
0: To už se začne oteplovat, bude polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude tedy nízká, kolem 1 stupně, takže těch přízemních mrazíků bude hodně, ale přes den už bude kolem 15. Vítr povane slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to, pro tuto chvíli. A za hodinu se těším na slyšenou.
0: Taky se těším. Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to za chvilku od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím je tu kapela Elán.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 8 hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: U Francouze evakuovaného z výletní lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Studentský parlament Jihočeského kraje dneska zasedne na krajském úřadě. Přeštice na jižním Plzeňsku postaví pěší lávku k Vícovskému kostelu. Dnešek bude na jihu Čech občas deštivý s teplotami kolem 19 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
8: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
9: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. Pět Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Zástupci středoškoláků se dneska sejdou na krajském úřadě Jihočeského kraje. Koná se tam 7. zasedání studentského parlamentu. Cílem organizace je hájit hlas středoškoláků a zvýšit jejich povědomí o politice a veřejném dění. Program dnešního zasedání shrnuje předseda Jihočeského studentského parlamentu Vojtěch Švojgr.
10: Čeká nás tam spoustu programů. Za prvé je to představení naší analýzy na duševní zdraví středoškoláků z Jihočeského kraje, kterou jsme vypracovávali. Čeká nás tam zároveň team building, kde si i členové vyzkouší své argumentační dovednosti. A zároveň nás čeká i debata s vrcholnými politiky.
6: Přeštice na jižním Plzeňsku hledají zhotovitele lávky ke kostelu ve Vícově. Stavba by měla začít v létě, aby pěší a cyklisti mohli lávku od září využívat. V současné době je možné přijít ke kostelu jen po silnici, pokračuje starosta Tomáš Chmelík z Hnutí STAN.
11: Smyslem vlastně i prodloužení turistické trasy, která vlastně dneska vede po žluté trase. Ona vede z Lužan ze zámku přes zámek v Příchovicích, přes Přeštice, přes kostel na Nanebevzetí Panny Marie a my vlastně tímhletím záměrem žádáme o to, aby tato žlutá turistická trasa byla prodloužena až vlastně na kostel na Vícov.
7: Počasí.
6: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, ze začátku místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm, večer se pak srážky objeví na většině území kraje a místy se můžou vyskytnout i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou odpoledne mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Vítr fouká mírný od jihozápadu nebo západu, večer se bude měnit na severozápadní a v bouřkách bude zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na nehodu pozor v Českém Krumlově v ulici u Vlaštovičníku se srazila dvě osobní auta a nehodu dvou aut řeší policie taky v Soběslavi v Mrázkově ulici. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Je 8 hodin a k tomu 4,5 minuty a vy v pondělí 11. května posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné ráno přeje ze studia Luboš Voráček. A jako každé pondělní ráno, krátce po 8 hodině, pro vás máme kalendárium. Petra Matoušková v něm také připomene 95. výročí narození krasobruslařské legendy Aji Vrzáňové, která navždy odpočívá v Husinci u Prachatic. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Richard Miller.

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale...

tichou.

0: prachy si nekoupíš.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 11. května. Příjemný poslech. Jedenáctého května se před 270 lety v Českých Budějovicích narodil katolický duchovní, člen řádu dominikánů a ředitel školy Matěj Josef Herzog. 12. května se před 140 lety narodil v Netolicích spisovatel a žurnalista Jan Cibuzar. Jan Trnka byl herec Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. 12. května je 15. výročí jeho úmrtí. Rodák z Českých Budějovic, doktor filozofie Jaroslav Švehla, byl středoškolský profesor, knihovník, autor publikací z oboru výtvarného a divadelního umění a taky dramatik. 13. května uplyne 35 let od jeho úmrtí. Karel Traxler pocházel z Vlachova Březí. Svůj život prožil jako katolický kněz, prozaik, šachista a redaktor šachových časopisů. 15. května je 90. výročí jeho skonu. Z 16. května by se 95 let dožila krasobruslařka, dvojnásobná mistryně světa, mistryně Evropy, čtyřnásobná mistryně Československa Aja Vrzáňová vlastním jménem Alena Vrzáňová. V rozhlasovém pořadu host radiožurnálu vzpomínala na své začátky ve Spojených státech amerických, kam emigrovala v roce 1950.
3: Já měla to štěstí, že můj trenér mě dal z reví, vzal tu nabídku do reví, která byla tak jako rodinná reví. Ty majitele Shipstead & Johnson, to bylo Ice Follies, Shipstead & Johnson jezdili s tou reví, stále byli s tou reví a já nevím, všichni lidi ještě ráno v neděli vždycky mě volali, tak ajo, tak vstávej, jdeme do kostela, protože já jsem katolička a tak to bylo trošku těžký pro mě, protože jsme měli dvě reví v sobotu, dvě reví v neděli a ještě ráno stávat do kostela, ale dělalo se to a mě to připadalo jako, že se o mě starají, že mám takovou novou rodinu a opravdu dobrý přátelé tam byli a všichni byli strašně, strašně milí. A tak jsem se toho strašně moc naučila, ale přibyla jsem dobrých 10 kilo nebo ještě víc. No a potom přišel režim a pak šlo do tuhýho a jsem musela to prostě tu váhu srovnat.
2: Naše nejúspěšnější krasobruslařka odpočívá v Husinci na Prachaticku. Zdobný náhrobek na tamním hřbitově hlásí, že tu Aja odpočívá spolu s maminkou, babičkou a dalšími příbuznými. Vrátila se tam, kde byla opravdu doma. Z 17. května je výročí 105 let od narození Čeňka Píchy z Českých Budějovic. Byl známý jako hokejista, reprezentant, mistr světa a Evropy z roku 1949. Jan Veselý z Přehořova na Táborsku byl český zahraniční pilot, kapitán 311. perutě RAF. 17. května uplyne 120 let od jeho narození. Dnešní kalendárium je u konce, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden, ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pěkné jarní dny přeje Petra Matoušková.

0: které si zaspíváte. Počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 8:45. Dnes bude zataženo až oblačno s místními přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne a večer pak zasáhnou srážky většinu území a místy se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vár by měl mírný jihozápadní anebo západní vítr rychlostí 4 až 7 metrů za sekundu, který pak večer se změní směrem na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rostylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Ještě se naposledy podíváme na SMSky, které nám posíláte. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je po raním slabém deštičku klidno, je 11 stupňů. Všechny zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, děkujeme. A v Nové Peci je oblačno, 11 stupňů. Pohodový den přeje Dagmar. Dagmar, i vám děkujeme za SMSku a také do Nové Pece přejeme. Hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělci tvrdí, že pomůže s regulací přemnožené zvěře. Tak za chvilku se k tomuto vrátíme s podrobnostmi. Ještě předtím je to divoký Bill.

0: Myslivci a také ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku, tedy i březích srnek a laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak hájí zemědělci a vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje Ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dneska projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá. V Českých Budějovicích se dneska koná preventivní akce Spolu proti melanomu. Lidi budou moct ve speciálním stanu na náměstí Přemysla Otakara II. Od 10 do 17 hodin absolvovat zadarmo odborné vyšetření kůže. Akce upozorňuje na nebezpečí rakoviny kůže a důležitost prevence. Součástí programu budou i praktické rady, jak se chránit před sluncem. Vimperk večer propojí divadlo a sousedské setkání pod širým nebem. Na pivovarských terasách začne v 17 hodin sousedská hostina, kterou doplní představení Šumavská pohádka v podání Národního divadla Čkyně. Akce je součástí cyklu Vimperský máj 2026. Fotbalisti Táborské akademie prohráli v 27. kole České ligy na domácím hřišti s Béčkem Příbrami 0-3. Tým od Jordánu je s pouhými 16 body na posledním místě tabulky. Rezerva Českých Budějovic remizovala na půdě Béčka pražských Bohemians 3-3. Dnešek bude na jihu Čech zatažený až oblačný s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Teploty vystoupí k 21, na horách k 17 stupňům. Vítr fouká mírný, v bouřkách ještě zesílí a biozátěž je nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Českém Krumlově, v ulici u Vlaštovičníků řeší policie srážku dvou osobních aut. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 11. května. Hezké ráno. Vysoké školy mají podle ministerstva nabírat více studentů, jenže realita je trochu složitější. Některé univerzity narážejí na své limity a tuto výzvu se jim nedaří plnit. Proč tomu tak je a co na to říkají samotné školy a také rezort školství, o tom bude řeč za chvilku. Ze všeho nejdřív je tady Václav Neckář.

0: České republice je málo učitelů, psychologů, ale i zdravotních sester. Ministerstvo školství proto zjistilo, nebo respektive zajistilo na tyto obory peníze, aby je na univerzitách studovalo více lidí. Tenhle plán ale zatím nevychází a vysoké školy požadavky ministerstva školství na navyšování kapacit nenaplňují. Zatímco stát, hlavně na nárůst počtu studentů ve zmíněných oborech, některé univerzity nesplnily ani základní cíl počty studentů udržet. O důvodech, proč se univerzitám teda tyto podmínky nedaří naplňovat, o tom bude teď více mluvit redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, která se mnou sedí ve studiu. Evo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co přesně se vysokým školám nedaří?
1: Problém je hlavně v tom, že řada univerzit nedokáže ani udržet stávající počty studentů, natož zvyšovat je v požadovaném tempu. Ministerstvo přitom chtělo, aby školy kapacity zachovaly, případně navýšily o 3%. A to se tedy zejména některým regionálním univerzitám nepodařilo. Jde o Technickou univerzitu v Ostravě, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Technická univerzita v Ostravě to částečně vysvětluje demografickým vývojem a změnami v zájmu uchazečů. Olomoucká univerzita zase upozorňuje na limity v personálním zajištění, prostorách i dlouhodobém financování. Pokračuje její mluvčí Egon Haverland.
2: Klíčová rozhodnutí o počtech přijímaných studentů musela být přijata už do června 2024, zatímco pravidla a podpora ze strany ministerstva byly zveřejněny až v průběhu roku 2025. Možnost reagovat na tyto změny tak byla výrazně omezená.
1: Fakulty se podle Egona Haverlanda navíc soustředily na naplnění vybraných studijních programů a to se pak promítlo do poklesu počtu přijímaných studentů v jiných oblastech.
0: No, univerzity, které jsou v regionech s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale měly kapacity zvýšit dokonce na 10%, mám pravdu?
1: Přesně tak. Týkalo se to Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Liberci. A ani jedna z nich požadovaný nárůst nesplnila.
0: Jak je to možné?
1: Západočeská univerzita původně podle mluvčí Kateřiny Šmídové počet přijatých a zapsaných studujících o celkově požadovaných 10% navýšila, ale část studentů a studentek svůj zápis pak zase zrušila. A tak nakonec k datu, kdy ministerstvo údaje kontrolovalo, počet zapsaných klesl zhruba o 3%.
3: Takový pokles vychází například z toho, že se studenti hlásí na více škol současně a někdy se i na více škol zapíší. Když se později rozhodnou jen pro jednu, zruší ostatní zápisy. To je něco, co univerzita nedokáže předvídat ani ovlivnit, protože nemá informace o ostatních přihláškách svých nově zapsaných studentů.
1: Plzeňská univerzita kvůli tomu přišla o přibližně 850 tisíc korun. Podle školy ale takové snížení nemá na její chod zásadní dopad.
0: Evo, a co bránilo dalším vysokým školám v tom, aby zvýšili počet studentů v těch požadovaných oborech?
1: Například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem upozorňovala už od začátku, že na požadovaný nárůst nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové vstupují do hry faktory, jako je počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium nebo úspěšnost u přijímacích zkoušek.
4: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: A upravuje tedy ministerstvo nějak své plány, co se týká nárůstu vysokoškoláků?
1: Na vysoké školy budou v příštích letech přicházet silnější populační ročníky. Naznačuje to, že by školám chtělo přidat peníze, protože upravilo výhled financování vysokých škol na roky 2027 a 2028. Ministerstvo počítá s tím, že zájem o studium může vzrůst asi o 5 až 6%, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
5: Podle toho, jak se bude vyvíjet příprava návrhu státního rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na roky 2028 a 2029, bude ministerstvo na platformě České konference rektorů apelovat, aby rostl počet přijímaných k vysokoškolskému studiu přiměřeně k demografickým předpokladům.
1: Podle ministerstva je nicméně dopad opatření zatím jen částečný a tak s univerzitami jedná dál, aby lidé nakonec potřebné obory opravdu studovali.
0: Já už jen doplním, že ve studiu byla a podrobnosti pro nás měla redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová. Evo, díky.
1: Krásný den.

0: počasí.
1: Minutu před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Teď je většinou oblačno a v jihovýchodní polovině kraje se drží ojedinělé přehánky. Teplota ta je mezi 10 a 15 stupni. V Českých Budějovicích je oblačno už skoro 16 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře 1003 hektopaskaly, takže slabounce klesnul. Na Choráňově je zataženo 10 stupňů a jihozápadní vítr 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Přes střední Evropu k severovýchodu přechází tlaková níže a s ní spojený frontální systém. Teď dopoledne čekáme zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer srážek přibyde a místy se objeví i bouřky. Ty vypadají, že by měly být silnější hlavně na východě kraje a ty projevy, srážky, řekněme tak v maximech kolem 25 mm a menší kroupy nebo jejich nánosy. Nárazy větru se snad udrží pod, řekněme, 18 metry za sekundu. Teplota ta dneska vystoupí na 18 až 21 stupňů a na horách bude mezi 14 a 17. Vítr mírný jihozápadní až západní 4 až 7 metrů za sekundu se večer stočí na severozápadní, no a v bouřkách, jak už jsem říkala, bude trochu zesilovat. Vejo zůstane na nízké zátěži.
1: No, paní Houbová, zítra je Pankráce. Tak jak bude?
2: Opravdu, ledový muž. Od severu k nám pronikne chladný vzduch. V noci a ráno bude zataženo a na většině území déšť. Zpočátku ještě budou doznívat ty bouřky. V polohách nad 700 metrů se budou srážky postupně měnit ve smíšené nebo sněhové. Během zítřka bude oblačnost spíše proměnlivá a místy se objeví přehánky. Hranice sněžení bude stoupat, večer bude na 900 metrech, ale to už taky budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno klesne na 6 až 3 stupně, přes den vystoupí jenom na 8 až 11, takže se citelně ochladí a na horách bude kolem 4. Vítr mírný, během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní 4 až 8, v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Večer trošku zeslávne. Vejo zůstane na jedničce.
1: Ve středu je servác. Jak se to projeví na počasí?
2: A to už se začne zase trošku oteplovat. Bude polojasno až oblačno, jen s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude nízká, kolem 1 stupně a četné přízemní mrazíky, takže v tomhle se ten servác projeví, ale přes den už bude kolem 15 stupňů. Vítr povane jen slabý jihozápadní.
1: A můžeme se ještě podívat na čtvrtek, kdy má tedy svátek Bonifác?

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Renata Bartošová naspívává píseň PS. Poslední slovo byla končím, končím a já také končím. Ve studiu sedí Hanka Šuberová, i protože už je za 9 minut, vlastně 9 hodin, Hanko. Dobré ráno, vítej. Dobré.
1: Hanka Šuberová začíná, hezké ráno, pěkné dopoledne.
0: Ano. Čekají nás zprávy s Petrou Pitrou a hned poté už dostaneš prostor ty v Jihočeském dopoledni. A co se můžeme těšit?
1: Pozveme třeba naše posluchače k nám do rozhlasu, a to na výstavu fotografií Richarda Lhotského. Já bych doporučila třeba spojit to s návštěvou sobotního dne otevřených dveří u nás, tedy v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu v ulici U Tří Lvů. Mluvit budeme taky o léčbě cukrovky, o zvonech, které budou tento týden ohlašovat na našich vlnách poledne. Připomeneme výročí vzniku jednoho z nejstarších hudebních festivalů na světě, Pražského jara. Krátce probereme údržbu trávníků, chybit nebude ani soutěž, bude toho spousta.
0: Máme se na to těšit.
1: Určitě ano, naslyšenou.
0: Díky za tu pozvánku, více už potom s Hankou Šuberovou krátce po 9. hodině. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Návrh Íránu na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle Trumpa nepřijatelný. Vimperk dneska zahájí rekonstrukci zimního stadionu. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák. Ze zámoří přiletěl Bliml. Obloha na jihu Čech bude dneska zatažená až oblačná s občasným deštěm. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Íránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
3: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Íránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Íránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Íránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Začíná rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku. Staveniště dneska převezme vysoutěžená firma. Stavební práce za 30 milionů korun zahrnují obnovu severní a východní stěny budovy, celé střechy, včetně izolace a montáž vnitřní vzduchotechniky. Stavební technika až do října omezí pohyb v okolí, doplňuje starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová.
4: Jak tam bude omezeno parkování, jedná se o restauraci při hlavou u zimního stadionu, dále o veřejné parkoviště. Jednáme i se sportovními kluby, co to pro ně bude znamenat, a i když sportoviště, fotbalové hřiště, atletickou dráhu spravují naše městské služby.
2: Moderní biologické preparáty, které pomáhají tělu zbavovat se nežádoucího LDL cholesterolu, jsou v Česku málo dostupné. Dostanou se k nim jen pacienti

0: ti ve specializovaných centrech. Kardiologové by ale chtěli předepisovat tyto léky ve svých ambulancích. Shodli se na tom na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, která se koná v Brně. Situaci v Česku má pomoct zmapovat takzvaná cholesterolová mapa, na které pracuje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Jak řekl přednosta druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhart, zatím je k dispozici zkušební verze. Podle ní jsou na tom nejhůř Jihomoravský a Jihočeský kraj. Sport. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli. Stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v play-off NHL. Pokračuje trenér Rulík.
1: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku gólmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivní je, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí. Počasí. Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť, večer se srážky objeví na většině území kraje a místy se mohou vytvářet i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou dneska mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Vítr fouká mírný od jeho západu nebo západu, večer se bude měnit na severozápadní a v bouřkách bude ještě zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích je od dneška do konce června uzavřená ulice Kapitána Nálepky, probíhá tam rekonstrukce kanalizace. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré dopoledne, pěkné pondělí, 11. květen, svátek slaví Svatava. No a před námi je, přátelé, nový týden, takový ten typický pondělní start, kdy se člověk snaží tvářit odhodlaně, ale mozek ještě tak trošku zůstává u víkendové pohody. Dnešek patří mimo jiné i Mezinárodnímu dni pojídání toho, co chcete. Ano, taky mě to překvapilo, opravdu takový den existuje, takže pokud si dneska bez výčitek dopřejete něco dobrého ke kávě, berte to skoro jako oficiální doporučení. Čeká nás pohodové dopoledne plné muziky, zajímavých témat i milé společnosti. Jsme rádi, že jste s námi a přejeme vám, aby dnešní pondělí bylo co nejpříjemnější, ať už doma, v práci, na cestách nebo třeba i na zahradě. Hanka Šuberová vás vítá u poslechu Jihočeského dopoledne.

Fotograf a rodák z Třeboně Richard Lhocký vystavuje v naší rozhlasové galerii své fotografie představí v rozhovoru, který přijde na řadu za malou chvilku. Počkejte se.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pokud se k nám do budovy chcete podívat, tak se klidně zastavte. Ideální příležitost k tomu máte v sobotu 16. května. To jsme pro vás, totiž přátelé, připravili den otevřených dveří. Jako vždycky je pro vás připravený kromě prohlídky budovy rozhlasu i bohatý doprovodný program. No a kromě toho si můžete prohlédnout i fotografie Richarda Lhotského, který je vystavuje v prostorách naší rozhlasové kavárny. O své profesní náplni se zmíní i v následující nahrávce, kterou s Richardem Lhotským natočil redaktor Zdeněk Zajíček. A první otázka zněla, kolikže fotek na výstavu přivezl?
1: V Českém rozhlase vystavuji celkem 17 fotografií a celý ten soubor jsem nazval Krajina plná znamení, což se přiznám není úplně z mojej hlavy, ale je to název básně od Ladislava Stehlíka, kterou uvádí v knize Země zamyšlená kapitolu věnovanou Doudlebsku. Krajina plná znamení, jež pochopit má duše chtěla. A já jsem si to teda s dovolením od toho Stehlíka vypůjčil, protože se mi to zdá takové docela příhodné právě proto, že v té krajině nacházím různá znamení a nemusí to být znamení ve formě kříže nebo božích muk, ale v liních, ve starých stromech, nebo když se tady podívám, různé mraky, keře. Takže mám pocit, že ta krajina kolem nás je vlastně pořád plná znamení a je vlastně jenom na nás, co si za to znamení dosadíme nebo co si z toho vezmeme z té krajiny.
2: Říká fotograf Richard Lhotský z Třeboně. Já jsem čekal, že když přijede Třeboňák, takže uvidím krajinu plnou rybníků a toto je spíš Novohradsko, Doudlebsko a kopečky.
1: No, je to tak. Ta krajina Třeboňská je sice krásná, malebná, ale trošku placatá na to, aby tam člověk dostal prostor do té krajiny, což ale neznamená, že bych nefotil na Třeboňsku, ale tam jsem se spíš zaměřil na focení rybářů, taky černobíle. Ale jednak to z Třeboně nemám daleko, vlastně to nejbližší území, které fotím, to znamená Doudlebsko, tak je tam člověk autem za 20 minut, ale už se to začíná vlnit a jde to potom nahoru až do těch Novohradských hor a do pohraničí Česko-Rakouského, takže jsou tam ty pohledy, průhledy, nadhledy, výhledy, všechny ty hledy. Takže to se fotí trochu s nás, než to Třeboňsko.
2: Nikde ale na žádné fotografii nevidím přímo postavu člověka.
1: Já jsem asi ostýchavý fotograf, takže já se trošku vyhýbám tomu, abych na těch fotografiích měl člověka, jednak by člověk musel požádat, nebo by ten panáček, nebo ta postavička byla hrozně malá. Ale na druhou stranu, jednak profesně, taky fotograficky se věnuji něčemu, čemu by se dalo říct česká barokní krajina, to znamená otisku člověka v krajině. Takže když se na ty fotografie podíváme, tak vlastně ten člověk je přítomen ve svém díle na každé té fotografii. Ať jsou to tady boží muka, nebo statek, pole, kaple, cesta, na které jsou kaluže, protože tam jezdí traktory, potůček, jo? Tady teda bohužel i hřbitov v Kuří, kde ten člověk je rovněž přítomen, ale mně se na té krajině líbí to, že vždycky tam najdu otisk člověka, že tam najdu příběh, který neznáme mnohdy, velice často už ho ani nepoznáme, ale je tam nějaký otisk někoho a příběh někoho, kdo tam žil, který něco budoval a to je pro mě úplně klíčový.
0: Říká fotograf Richard Lhotský, který popsal fotografie, které jsou k vidění u nás v rozhlase, tak se přijďte přátelé podívat. Tohle to jsou Alphaville, Navždy mladý.

0: Už skoro 21 titulů v řadě. Tímto rekordním unikátem se pyšní prvoligové vodní polistky ze Strakonic. Dlouholetým trenérem mistryň České republiky je Marek Fígner, který i ve svých 55 letech nedávno zase začal hrát soutěžní zápasy ve druhé tuzemské mužské lize. Ovšem kromě toho se taky třeba sám už se věnuje tématu ochrany přírody. Zahraje si česká ženská reprezentace ve vodním pólu na letní olympiádě v Los Angeles za 2 roky, tak nejen na to se Marka Fígnera zeptáme v pondělí 11. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Cukrovka není jenom o omezení sladkého, je to onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou péči a taky spolupráci pacienta s lékařem. Jak vypadá její moderní léčba? O tom bude řeč za chvilku.
2: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Když jde o zdraví.
1: Cukrovka patří mezi nejčastější chronická onemocnění dnešní doby. Jak se léčí, co všechno léčba obnáší a jak může pacient svůj stav ovlivnit. Tak na to jsem se zeptala dietoložky, diabetoložky Dany Fialkovičkové ze Strakonické nemocnice.
2: Moderní léčba diabetu se zaměřuje nejenom na snížení glykémie, ale zároveň i na to, aby ten lék byl bezpečný, aby měl i nějaký profit stran srdce, cév, aby chránil slinivku. Jsou nové moderní léky, které využíváme, zaměřujeme se na to, aby ten pacient zhubnul. Pak jsou různé u cukrovky prvního typu technologie, kde se využívají různé senzory na měření glykémie, kdy vlastně si člověk nemusí úplně nabírat krev tím, že si píchá do prstu.
1: Musí si bezpodmínečně diabetik píchat inzulín anebo polikat tabletky? Jaké jsou ty typy léčby?
2: Nemusí bezpodmínečně píchat inzulín. Dá se to tabletama, dá se to i životním stylem. Když prostě má člověk diagnostikovaný diabetes a dokáže změnit rapidně ten životní styl, tak skutečně se dokáže zbavit inzulínu i tablet. Ale je to výjimečně, většinou alespoň nějakou dávku tablet diabetici druhého typu potřebují. U cukrovky prvního typu bohužel je léčba jenom inzulínem, takže tam si musí ten inzulín aplikovat.
1: Já jsem si všimla, že někteří diabetici nosí na paži takový jakýsi senzor. Co to je, co měří?
2: Ano, to jsou ty technologie v diabetologii. Senzor je jako kolečko, které má drobnou jehličku a měří z takzvané intersticiální tekutiny glykémii. A měří prostě neustále, to znamená, senzory mají různou životnost, buď 14 dní, 10 dní a neustále dává jakoby impulzy a posílá jako tu glykémii do mobilu, když mají staženou aplikaci, anebo se to dá snímat takovýma krabičkama, kterým my tady říkáme pracovně čtečky. Takže odpadá píchání do prstu, což je pro hodně diabetiků, a tomu rozumím a chápu, je nepříjemný, takže ten senzor pomáhá těm lidem mít tu svoji cukrovku pod kontrolou a vidí, jaké hodnoty má, jak se má tomu přizpůsobit, jestli si ještě může dát nějaké jídlo, nebo by bylo vhodnější si někam jít, jako se projít, nebo zaběhat, nebo zacvičit. Je to velký pomocník.
1: Možná i pro děti mi připadá tohle docela fajn, že rádi pracují třeba i s telefonem, s různými aplikacemi. Zvládnou to?
2: Určitě dokážou, dětičky to mají. Určitě, když se u nich diagnostikuje cukrovka prvního typu, což je většinou, automaticky dostávají senzor a s tím jakoby krásně prostě pracují. Je možný, že prostě vidí to ty dětičky, pak ještě jsou tam různé aplikace, kdy to můžou vidět i ty rodiče, na dálku sledovat, jaké mají hodnoty glykémie, jestli mají s tím nějak jako připíchnout inzulín nebo nějak měnit. Takže je to velký pomocník a děje se to v naší republice.
1: Vy jste říkala, že ten senzor je přichycený jakousi jehličkou. Po čase se tedy musí vyměňovat. To si diabetik provede sám, anebo musí přijít do poradny?
2: Zvládne to sám, je to naprosto jednoduchý, má už připravené jakoby aplikátor, vypadá to jednoduše jako razítko. Jo, skutečně si to prostě přiloží na paži, zmáčkne a ten senzor se hezky do ty paži jako dostane, pak je tam ještě lepidlo, kterým se prostě ten senzor sám přilípne, takže pro pacienta to znamená jedině jedno razítko na ruku, jednou za 14 dní, nebolí to.
1: Já jsem si všimla, že ten senzor máte umístěný na paži i vy. Znamená to, že jste diabetička?
2: Ne, nejsem diabetička, ale testuju senzor, abych věděla, jak se moji pacienti cítí a jak se jim pracuje s tou aplikací, abych jim pak mohla případně poradit, co s tím, kdyby je něco zlobilo.
1: Když se budeme bavit o budoucnosti léčby diabetu, dá se ještě něco nového vymyslet v léčbě diabetu?
2: Zdá se, že ano, protože jsou neustále nové a nové molekuly. Odborníci, vědátoři pracují na tom, aby se ta cukrovka léčila. Hodně se směřuje k léčbě obezity, aby právě nebyla taková chuť k jídlu, aby to trošku tlumilo ty chutě a aby docházelo k lepšímu zpracovávání toho cukru v těle. Diabetologie je obor, který fakt jde kupředu a hodně se rozvíjí.
1: No a za týden se pro změnu zeptáme nutriční terapeutky nemocnice České Budějovice na to, jak by se měl pacient s cukrovkou správně stravovat. Opět v tomto čase.
0: Když jde o zdraví.
1: Bývaly doby, kdy policejní psovod a pes nebývaly zas tak často k vidění. I tento obor kdysi začínala, možná tomu nebudete věřit, ale měl své prvopočátky spojené s jižními Čechami. U zrodu české četnické kinologie totiž stáli dva Jihočeši, Theodor Rother a Josef Ježek. Víc o nich se dozvíte z našeho vysílání už za malou chvíli. Předtím si dáme ale něco málo muziky, třeba Františka Nedvěda anebo Kim Wilde, a ta zpívá právě teď.

Průkopníci četnické kynologie položili základy výcviku služebních psů na jihu Čech. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Využití psů bezpečnostními složkami státu se datuje k přelomu 19. a 20. století. V krátkém sledu za sebou našli uplatnění nejprve u armády a později u policie a četnictva. Průkopníky české kynologie byli Theodor Rotter a Josef Ježek. Krumlovský rodák Rotter už před první světovou válkou inicioval zřízení státního psince a cvičiště pro četnické psy ve svém působišti v Písku. Zařízení po rozpadu Rakouska-Uherska zaniklo, ale navázalo na něj jiné, zřízené z kraje 20. let v Nových Hradech zásluhou Josefa Ježka. Prostory a zázemí pro výcvikové středisko poskytl hrabě Bukvoj. Prvního kurzu se počátkem roku 1923 zúčastnilo 14 psů. Po závěrečných zkouškách vybrala zkušební komise pod Ježkovým předsednictvím takové psy, kteří byli následně přiděleni do služby. Kurzy se v Nových Hradech opakovaly do roku 1925, kdy byl ve středočeských Pišelích zřízen ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva. Závěrem dodejme, že Josef Ježek byl klíčovou postavou nejen v případě služební kynologie, ale i v organizování celého československého četnictva. V letech 1939 až 1942 také zastával post protektorátního ministra vnitra.

My už si za chvíli představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jeho českých zvonech. Zavítáme do zvonice u kostela svatého Jilí v Miroticích na Písecku. Počkejte 2 minutky.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do rodiště Mikuláše Alše v Miroticích na Písecku. Původně románský kostel svatého Jilí má po několika přestavbách současnou pseudorománskou podobu. V jeho sousedství stojí zděná, samostatně stojící barokní zvonice z roku 1670, která patří k nejhodnotějším českým barokním zvonicím. Je zastřešena výraznou cibulovitou bání. Ve zvonici jsou ve třetím patře zavěšeny tři zvony. Největší a nejstarší z nich, zvon svatého Jilí z roku 1539, zní v hlavním tónu Fis 1.

Zvon svatý Jilí má průměr 129,5 cm a váží přibližně 1700 kg. Roku 1539 ho ulil českobudějovický konvář a zvonař Štěpán. Zvon byl z důvodu svých velkých rozměrů ulit přímo v Miroticích a patří k největším známým dílům mistra Štěpána. Na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista a na druhé straně reliéf Panny Marie s Ježíškem. Na zvonu je latinský nápis, který v českém překladu kampanologa Radka Lungy zní. Tento zvon byl zhotoven v Miroticích Štěpánem z Českých Budějovic k chvále a slávě svatosvaté a zázračné trojice a také k slávě svatého Jilí, patrona kostela roku 1539 pro slávu Pana Lva Adama. Nápis zmiňuje příslušníka starobylého českého šlechtického rodu Adama Lva z Rožmitálu, který byl v té době majitelem mirotického panství. Tento šlechtic zadal v roce 1539 českobudějovickému zvonaři Štěpánovi ulít dva velké zvony. Druhý zvon, který se ale do současnosti nedochoval, byl určen pro kostel v Blatné. Ke starobylému zvonu svatý Jilí byly na začátku 90. let doplněny dva menší nové. Ty jsou náhradou za dva zvony z roku 1847 od Karla Bellmana, rekvírované roku 1916, a poté za dva zvony z roku 1907 od firmy Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové, zabavené pro potřeby válečného průmyslu roku 1942. V současnosti tedy společnost historickému zvonu svatý Jilí dělají dva zvony ulité v letech 1992 až 1993 zvonařským mistrem Josefem Tkadlecem v Halenkově u Vsetína. A my si nyní poslechneme vyzvánění zvonu svatá Ludmila.

Zonsvatá Ludmila má hlavní tón GIS 1, průměr 97,5 cm a váží přibližně 560 kg. Na plášti zvonuje modlitba Svatá Ludmila, mučednice, dědička a máti českého národa, ochraňuj nás. Na zvonu je v reliéfech zobrazeno umučení svaté Ludmily, jak je uškrcena vlastním závojem. Druhý zvon, ulitý Josefem Tkadlecem, je zasvěcený svatému Janu

Zvon svatý Jan Křtitel zní v hlavním nárazovém tónu Ice 1, má průměr 83,5 cm a váží přibližně 350 kg. Na pláště zvonu je nápis Svatý Jan Křtitel, připravte cestu pánu. Zvon zdobí relief svatého Jana Křtitele, jak křtí Krista vodou z řeky Jordánu. Na závěr si poslechneme unikátní historickou nahrávku souzvuku tří zvonů laděných FIS 1, A1, H1 ze zvonice u Mirotického kostela, jaký roku 1941 zaznamenal český

rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je jediným svědectvím, jak třimerotické zvony, laděné v motivu Te Deum, zněly před válkou. Více si řekneme tento týden, kdy budou mirotické zvony ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Jan Kopřiva, Český rozhlas.

9 hodin 51 minuta, přátelé, jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je to s vámi a myslím si, že by bylo docela fajn a nebylo by od věci, kdybychom si společně zasoutěžili. Co vy na to? Tak výstava, která vás zavede blíž k pokladu, který jinak spatříte jenom výjimečně. Prohlédnete si mistrovské české repliky nebo repliky českých korunovačních klenotů, které jsou k nerozeznání od originálu. Odhalíte tajemství jejich ukrývání a dramaturgických přesunů v průběhu staletí i osudy 22 korunovaných panovníků. Výstava se koná od 1. května, tedy už až do 29. června. Máte tedy příležitost a to v Borovanském klášteře. Takže od května do července v otevírací době infocentra i více informací k této výstavě najdete na stránkách www.borovansko.cz. No a v tuto chvíli si můžete zasoutěžit o 2 vstupenky na tuto výstavu. Číslo 22 155 44 11 je v tuto chvíli připravené jenom pro vás a soutěžní otázky, tak ty bych tu pro vás taky měla. Nebude to nic těžkého, já myslím, že to zvládnete, v každém případě připravená je pro vás nápověda. Tak třeba nevíte, kam vzít vnoučata, anebo kam vzít partnera, přítele, přítelkyni, manželku, manžela, tak myslím si, že příležitost.

že to je to moc fajn. 9 hodin 52 minuty jihočeské dopoledne, no zkusíme to. Zatím nikdo nevolá, tak si dáme písničku a třeba se pak někdo ozve.

0: Ano, život je krásný a vy si ho můžete ještě navíc zpestřit tím, že dojedete do Borvanského kláštera a podíváte se na korunovační klenoty, respektive nádherné vyvedené repliky českých korunovačních klenotů. Tak vy si s námi můžete za soutěže o dvě volné vstupenky. V tuto chvíli už je s námi někdo ve vysílání. Hezké dopoledne, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam mohli vědět, alespoň křestní jméno?
1: Tady Anna Borovansko.
0: Aničko, já vás zdravím. No výborně, tak vy dobrý to nebudete den. Mít vůbec daleko. Otázka zní, kde jsou uložené originály korunovačních klenotů, jejichž přesné repliky na výstavě uvidíte. Mám tady nápovědy, možná budete vědět i bez nápovědy, abych vás jenom neurážela třeba tou nápovědou, nebo si ji radši poslechnete.
1: No radši si poslechnu.
0: Tak já ji tady mám. Buď to může být za A v Národním muzeu v Praze, za B v katedrále svatého Víta, anebo za C na Karlštejně. Co je správně?
1: Já myslím, že v tom Národním muzeu.
0: Národní muzeum. A víte, že ne? Není to Národní muzeum. Škoda. Nevadí, škoda, mějte se hezky, příště opět naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, tentokrát to nevyšlo, ale vůbec nic se neděje. Samozřejmě další z vás dostane příležitost, bude už to snaží sebou samo, ale kdo tam? Hezké dopoledne, vítejte.
2: Alena.
0: Aleno, zdravím vás, dobrý den. Budete vědět, kde jsou uložené originální korunovační klenoty?
2: Já bych řekla toho svatého Víta.
0: Ano, je to katedrála svatého Víta. Správná odpověď, vy získáváte dvě volné vstupenky, uvidíte repliky těchto klenotů a to v Borovanském klášteře. Hezky si to užijte, mějte se hezky, děkujeme za zavolání a příště se těším opět naslyšenou a nepoložte mi telefon.
2: Ano, vyčkám.
0: Tak, to byla paní Alena, která si s námi zasoutěžila. Vy ostatní budete mít příležitost zase někdy příště, poslouchejte pozorně.
3: Básní, ta nejhezčí věta, máš křídla. Tak leď.

0: Mousa slečno, hejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru. Vláda dneska projedná zavedení mistrovské zkoušky. Získat by mohli řemeslníci ze 48 profesí. Ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku. Zemědělci naopak hájí. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 21 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky z lodi MV Hondius. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová s tím, že se zdravotní stav pacientky přes noc zhoršil. Na palubě lodi bylo celkem 5 Francouzů, 4 měli test negativní, budou ale otestovaní znovu. Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku, počítá s tím návrh zákona, který dneska projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání, a to třeba stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba po včelaře nebo čalouníky. Podle zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu Tomáše Hambergera má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
5: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví. A vlastně já v tom vidím i nějaké motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
3: Mistrovská zkouška nebude povinná, podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let, tedy i březích samic. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělci obhajují s tím, že pomůže s regulací přemnožené zvěře.
6: Myslím si, že to je neetické.
7: Kritizuje vyhlášku, která platí do roku 2030, zemědělec a myslivec Lukáš Schirer. Myslí si, že jsou i jiné cesty, jak zvěře redukovat.
6: Je třeba dělat kvalitní průběrný odlov.
7: Podle ministerstva zemědělství se díky celoročnímu lovu podařilo už snížit v mnoha honitbách stavy zvěře, říká jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
8: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu.
7: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Zástupci středoškoláků se dneska sejdou na krajském úřadě Jihočeského kraje. Koná se tam 7. zasedání studentského parlamentu. Cílem organizace je hájit hlas středoškoláků a zvýšit jejich povědomí o politice a veřejném dění. Jak informoval předseda Jihočeského studentského parlamentu Vojtěch Švojgr, na programu je představení analýzy na duševní zdraví středoškoláků z Jihočeského kraje. Studenti si taky vyzkouší svoje argumentační dovednosti a budou debatovat s vrcholnými politiky.
4: Počasí.
3: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, místy se vyskytují přehánky nebo občasný déšť, večer se srážky objeví na většině území kraje. Místy se můžou vyskytnout i bouřky, ve kterých může ojediněle napršet kolem 25 mm srážek. Maximální teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15. Vítr fouká mírný od jeho západu nebo západu, večer se bude měnit na severozápadní a v bouřkách bude ještě zesilovat. Biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Deset hodin pět minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jeho české dopoledne. Připomeneme v něm třeba výročí vzniku jednoho z nejstarších hudebních festivalů na světě, Pražského jara. Taky krátce probereme údržbu trávníků a máme pro vás i kulturní tipy. Zůstaňte s námi. Hanka Šuberová přeje dobrý a ničím nerušený poslech.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je pondělí 11. května a samozřejmě celý tento týden bude Český rozhlas České Budějovice sledovat, co se kde v jižních Čechách bude dít. Jedním z těch, kteří drží prst na tepu kraje, je redaktor Filip Černý, který právě teď přišel do studia. Seštosem knížek. Filipe, ahoj, hezké dopoledne. Jdeš do knihovny vracet?
1: Ne, přinesl jsem tě ukázat, trochu tě postrašit, jinak pěkné dopoledne tobě i posluchačům. Já se dívám, kde je webkamera, tak takhle ukážu, ale ona to asi nebude vidět. Vidíš, mám tady šumavský děs, paměti upírské,
0: ano.
1: Paměti prastaré a nějaké příšery na, na obalu. Jsou to knížky Václava Votruby a já pokračuji ve natáčení šumavských knížek, protože mám na starosti knižní hlídku, možná posluchači vědí. V posledním díle jsme mluvili o smrti ostnatého hada, také zde mám. To je, tím se uzavřela šumavská trilogie Jiřího Šestáka. No a teď přijde další šumavský spisovatel Václav Votruba, který je samozřejmě jinak i metalový hudebník, fotograf, performer, všechno možné a vyžívá se v šumavských hororech, takže kdo se chce bát, tak ať si potom poslechne minimálně knižní hlídku.
0: Filipe, co bude jinak Český rozhlas České Budějovice sledovat v další dny?
1: No, my trochu na té Šumavě zůstaneme, protože Šumava to je taková nekonečná studnice všech možných příběhů. Vlastně hned v úterý se náš stopař, kterým je Petr Kubát, vydá na Růžový vrch na Lipensku, neboli kdysi Rosenhügel. Tam stála zajímavá hájovna a on se z toho místa přihlásí a právě řekne nám, co se tam všechno dělo a bude dít. Přeshraniční projekt, který propojí Česko a Rakousko poblíž Vyššího Brodu, tak zase zajímavá stezka se tam rodí. Ve středu budeme opět u toho a tak dále, ale samozřejmě tedy nejenom Šumavou jsou živý jižní Čechy, tak třeba hned v úterý se také přihlásíme z Branišovského lesa, což tedy si udělám ten oslý můstek, to je místo na kraji Českých Budějovic, o kterém se často vyprávěly taky hororové zkazky. Nicméně tam má vyrůst nový bike park pro malé závodníky i pro ty zkušené a i o tam teď se přihlásíme a tak dále a tak dále. Samozřejmě nesmíme zapomenout, ve čtvrtek začíná jarní veletrh Hobby. Velká událost.
0: Ano.
1: Naše stanice bude zase přitom.
0: No, naše stanice bude, ale v pohotovosti také o víkendu a je to jedna z víkendových akcí, kterou připomeneme.
1: Je to tak, v sobotu den otevřených dveří. V 10.00 slavnostní zahájení,
0: ano.
1: Takže všechny zveme. Budou opět prohlídky studií, lidé se budou moci podívat tam, kam by se normálně nepodívali a také zajímavý doprovodný program. Spousta koncertů, country a blues, bluegrass kapela Jelly Boys, beseda s Radkem Bakalářem, beseda s Aloisem Sassmanem, se kterým...
0: U toho budeš ty, určitě.
1: O toho budu já. Náš pořad Kořeny, který nyní reprízujem a on vlastně žije svým druhým životem, taky o tom třeba budeme povídat během dne otevřených dveří, takže nenechte si to ujít a samozřejmě úplně na závěr rozhlasový swingový orchestr, to je velké lákadlo.
0: Tak to byl redaktor Filip Černý, který nám řekl, co zajímavého Český rozhlas České Budějovice chystá během týdne, co právě začala také, kde se budete moci setkat s naším stopařem Petrem Kubátem. Filipe, tobě moc děkuju, měj se pěkně, hezký den a úspěšný celý týden a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi 4 minuty před 10:30. No možná plánujete odpoledne někam vyrazit za kulturou. Pár tipů bych tu pro vás měla. V Kaplici dneska od 17 hodin otevře Městská knihovna dveře scénickému čtení listování. Pavel Tomeš tam představí svůj 13 faktoriál. Spisovatel, nakladateli stand-up komiku mí literaturu podat s lehkostí a humorem, takže večer nejspíš nabídne nejenom čtení, ale i pár dobře míněných vět, které člověku zůstanou v hlavě ještě cestou domů. Kdo má rád historii a trochu starosvětského cestování, může dneska v 17 hodin zamířit do Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu v Senovážné ulici. Kastelán Vladimír Tregl tam připomene cestu Františka Ferdinanda d'Este kolem světa a taky příběhy zámku Zákupy. A člověk si přitom možná uvědomí, že i dávné cesty měly měnit lidské osudy stejně silně jako ty dnešní. Ve Veselí nad Lužnicí dneska od 19 hodin přiveze divadlo Ungelt do kulturního domu komedii Slepice na zádech. Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk rozehrají bláznivou grotesku o jednom zapomenutém výročí a jak už to bývá, někdy stačí jediná maličkost, aby se obyčejný večer proměnil v naprostý chaos. V Táboře ještě zůstaneme tedy v Táboře. V galerii Šatna v kavárně Coffee and Tea si můžete prohlédnout nové abstraktní fotografie cestovatele Štěpána Borkovce. Island a Grónsko si tam nehrají na turistické pohlednice. Mění se v krajinu barev, linií a taky struktur. V obrazy, které spíš cítíte, než popisujete. Ať už si vyberete cokoliv, divadlo, knihy, obrazy, nebo třeba v uvozovkách jenom obyčejné posezení pod májovým nebem, tak vám přeju hezký podvečer i večer, který bude, nebude hlučný a zůstane ve vás. Tak tolik několik tipů, ale samozřejmě i tentokrát pro vás budeme mít něco málo navíc. Jak může kámen starý miliony let promlouvat současným jazykem umění? A co se stane, když malíř přestane přírodu jenom zobrazovat a začne s ní tvořit? Hostem dopoledního vysílání bude výtvarník Vít Pavlík, který dneska ve Volarech otevírá výstavu Anima Mundi. Více za chviličku přímo s Vítem Pavlíkem.

0: V Městské galerii ve Vlorech dneska v 6 hodin odpoledne začíná výstava s poetickým názvem Anima Mundi. Jejím autorem je výtvarník a pedagog Vít Pavlík. Jeho tvorba vyrůstá z krajiny Šumavy a z fascinace přírodními strukturami. V poslední době začal malovat přímo na přírodní kameny, které podle něj nesou vlastní příběh i paměť času. V následujících minutách budeme mluvit o tom, proč hledá spojení mezi člověkem, uměním a krajinou a také o tom, jak se dá příroda proměnit v originální výtvarný dialog. A teď už Víta Pavlíka zdravím do Volar. Krásné dopoledne přeji.
1: Já vám také, krásné dopoledne.
0: Pane Pavlíku, název výstavy Anima Mundi znamená volně přeloženo duše světa. Co pro vás ten pojem osobně znamená? Představte nám výstavu.
1: Já jsem tento pojem vlastně hledal delší dobu, protože já jsem se na Šumavě narodil, miluju přírodu, pocházím z tohoto krásného území a mně vlastně připadá tento název nejcharakterističtější právě proto, čím se zabývám, protože ty pocity jsou opravdu vnitřní a s tou přírodou jsem spojený, takže tak no.
0: No, vy dlouhodobě pracujete s inspirací přírodou a taky Šumavou. Kdy jste si uvědomil, že už vám nestačí malovat jenom na klasické plátno?
1: Byla to náhoda, protože kamarád, který se zabývá prodejem kamenů, vzácných kamenů, obkladových, především mramor, vzácné žuly a různé další kameny, přišel s nápadem, že ty kameny jsou tak krásné, že bychom mohli zkusit jenom vyříznout hezkou část toho kamene a zkusit to zavěsit na zeď jako přírodní obraz. No a já jsem říkal, ale to je trošku málo, to může udělat každý, pojďme to zkusit nějakým způsobem pojednat. Vyzkoušel jsem to, začal jsem na ten kamen přímo malovat, není to jednoduché, samozřejmě technologicky, a tam jsem opravdu objevil to spojení s přírodou ještě hlubší, než na to samotné plátno.
0: Když držíte v ruce kámen, který je starý miliony let, mění to nějak váš přístup k tvorbě?
1: Určitě je to obrovský respekt, protože já se vlastně cítím takovým spoluautorem toho vyprávění, toho kamene, a přistupuji k tomu tak, abych vlastně nepoškodil to, co ta příroda sama vytvořila. Spíš doplnil.
0: No, říkáte, že se při tvorbě cítíte spíš jako spoluautor, než jako člověk, který ovládl materiál. Jak tomu máme vlastně rozumět?
1: Musí se o tom více přemýšlet, ty zásahy jsou samozřejmě menší než na plátně a těžko se napravují. Takže v tom je ten respekt k tomu materiálu.
0: Jsou kameny, které si o obraz doslova řeknou sami? Podle čeho poznáte, že právě tenhle materiál funguje?
1: Musím mít inspiraci a je to přesně tak, jak říkáte, některé kameny jsou samozřejmě méně zajímavé a tím pádem by vyžadovaly více práce mého soustředění, ale na ty samozřejmě maluji také, ale opravdu je to jako se vším, občas je ten kamen tak zajímavý a tak působivý, že mě prostě volá a láká k tomu a to dílo se povede daleko snadněji.
0: Ty vaše obrazy působí velmi meditativně a zároveň energeticky. Co by měl podle vás návštěvník výstavy hlavně cítit anebo prožít?
1: Já si myslím, že určitě příval energie a pozitivity. Já už jsem dlouhodobě unavený celkově ze společnosti, kdy opravdu, jak si vzpomínám, tak od toho covidu začala být více negativní a negativní. A o to víc mě to nutí, abych tu pozitivitu přenášel dál, protože já cítím obrovskou svobodu, obrovskou energii a pozitivní přístup k životu.
0: No a připomeňte, pane Pavlíku, ještě místo a čas dnešní vernisáže výstavy Anima Mundi.
1: Určitě, kdo budete v okolí, přijďte, bude to taková velká party, nejenom vernisáž klasického charakteru. Dnes v 18 hodin Městská galerie ve Vlorech na náměstí.
0: A pozval nás všechny Vít Pavlík, my za to děkujeme a budeme se těšit. Ať se výstava líbí a pěkný den. Naslyšenou.
1: Moc vám děkuji a naslyšenou.

Oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu, to si přáli rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Co všechno ale museli ještě před uvedením zařídit a jak zněly první koncerty, tak i to si připomeneme prostřednictvím rozhlasového archivu za chvíli.

0: propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dneska je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80-leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s Odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: S jarní údržbou trávníků vám pomůžou ještě před 11. dnešní babské rady. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek i trpělivost. Víc poví za chvilku Jarka Vykoupilová.

0: Babské rady.
1: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A na rádiu vašeho kraje v jeho českém dopoledni, jak už zaznělo, se můžete těšit i na Matěje Vodičku, který je se mnou v tuto chvíli ve studiu. Vítej, Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Všimla jsem si tvého hosta, typovala bych ho na sporťáka, ale nevím, možná se mýlim.
2: No, typuješ správně, Hanko, a shodou okolností mě to docela pobavilo, když jsem slyšel tu předchozí píseň od skupiny Queen, We Are The Champions, tak to bylo docela příznačné. Jak se říká, lední hokej má Jaromíra Jágra a polo české, tedy, nebo i to jeho české hlavně, řečeno s opravdu velkou mírou nadsázky, má Marka Fignera. Je to vlastně předseda strakonického oddílu vodního póla, dlouholetý vodní pólista, který nejenže vede jako trenér nejúspěšnější ženský tým vodních pólistek, který zanedlouho oslaví už 21. titul v řadě v nejvyšší české soutěži, ale zároveň je to taky, vlastně dá se říct, stále ještě aktivní polista, protože nedávno naskočil do soutěžních utkání ve druhé lize a nevedl si vůbec špatně. Zároveň je to taky ochránce přírody, což je taková jeho funkce, o které jsem vůbec nevěděl, takže je to člověk mnoha tváří a věřím, že to určitě bude zajímavé povídání.
1: No, klobouk dolů před tvým hostem, Matěji, když si představím, že má na starosti tým, a teď ani nevím, kolik je v jednom týmu žen, čistě jenom žen, já osobně, byť jsem taky tohoto pohlaví, bych mít na starosti tuhle bandičku nechtěla, ale samozřejmě on o tom poví své. Děkuju moc, budeme se těšit po 11. hodině s Matějem Vodičkou. No a tohle, to už je, přátelé, Lucie Vondráčková a písnička Vítr v jeho českém dopoledni.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: České přehrady se za posledních 30 let v průměru oteplily skoro o 2 stupně Celsia. Podvodníci slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací, za spolupráci ale hrozí trestní stíhání. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa je 8 nováčků. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 21 stupňům, na horách k 17. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Průměrná teplota povrchové vody v českých přehradách stoupla za posledních 30 let skoro o 2 stupně Celsia. Zjistili to vědci z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Teplotní změny můžou mít velké dopady na život v nádržích, vysvětluje hydrobiolog Petr Znachor.
3: Teplejší voda znamená taky stabilnější teplotní stratifikace a to je něco, co nahrává sinicím. Samozřejmě také to může přispívat k tomu, že ta voda se méně promíchává, dochází tedy k vyčerpání kyslíku u dna a to samozřejmě může mít zase celou řadu konsekvencí, může to podpořit nárůst uvolňování metanu z nádrží.
2: Starší rodinné domy v Česku v prvním čtvrtletí zdražily meziročně o 9%. Metr čtvereční se v průměru prodával za 45 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Fairmakléři.cz. Meziročně ceny starších rodinných domů vzrostly prakticky ve všech sledovaných městech. V Českých Budějovicích se po loňském zdražování ceny ustálily. Průměrná cena za metr čtvereční tam meziročně klesla o 8% na zhruba 67 tisíc korun. I tak ale byla o 2% vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2025. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisti o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Brigádník dostane za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se mu s ní pracovalo. Zároveň musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje k němu.
1: Sport.
2: Na mistrovství světa v hokeji si zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas nebo útočník Matyáš Melovský. Právě o Galvasovi a Melovském mluvil při oznámení nominace trenéra Radim Rulík.
4: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mé strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem možná zažil na 20. Je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější. Už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
2: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka. Z AHL tým doplní Matěj Bliml. Mezi nominovanými gólmany jsou Kváča, Kořenář a Pavlát. Čeká se na výsledek zdravotní prohlídky Daniela Vladaře z Filadelfie. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek, kdy se Češi utkají s Dánskem.
1: Počasí.
2: Odpoledne na jihu Čech bude zatažené až oblačné, místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Večer budou srážky na většině území kraje a místy se objeví i bouřky. Ojediněle v nich může napršet kolem 25 mm srážek. Teploty se dostanou k 18 až k 21 stupňům, na horách budou maxima kolem 15. Vítr fouká mírný od jihozápadu nebo západu, večer se pak změní na severozápadní a v bouřkách bude vítr ještě zesilovat. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením ode dneška počítejte na silnici číslo 20 v Sedlici na Strakonicku. Jezdí se tam kyvadlově, do 20. června se tam bude opravovat kanalizace a chodník. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Lední hokej má Jaromíra Jágra a vodní pólo, řečeno opravdu s velkou mírou nadsázky, má Marka Fignera. Ve svých 55 letech nedávno naskočil do soutěžních utkání druhé české ligy ve vodním pólu. Mimo to trénuje prvoligový ženský tým, který se pyšní 20 titulů získaných v řadě za sebou a zanedlouho získá ten 21. Marek Figner se vedle toho taky věnuje ochraně životního prostředí. Jak konkrétně, dozvíte se to v rozhovoru, který s Markem Fignerem zahájíme už za okamžik, tak si na to počkejte. K poslechu zve, dobré pondělní dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Předseda klubu Asten Jonsson vodní pólo Strakonice a taky předseda Českého svazu ochránců přírody Onyx Marek Fígner je naším dnešním hostem, je tady se mnou ve studiu. Vítejte po čase opět v něm a taky ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Jaromír Jágr Českého vodního póla, jeden můj známý, vás tak přezdívá a taky někteří další lidé. Já za chvíli prozradím, proč, už jsem to možná trošku prozradil v úvodu. Je to možná trochu klišé otázka, Marku, ale jak jste se k tomuto vodnímu sportu dostal?
2: Tak já jsem v podstatě začal chodit na bazén někdy už ve 3, ve 4 letech s otcem, protože ten dlouhý léta vodní pólo hrál. Ale já jsem začínal u plavání a pak vlastně, řeknu někdy o 8, 9 jsem začal trošku koketovat s vodním pólem a pak jsem postupně přešel vlastně z plavání, v nějaké době jsem to dělal souběžně a pak jsem vlastně přešel z plavání čistě na vodní pólo, protože to pro mě byl sport zajímavější než to plavání, už z hlediska nějaký toho kolektivního sportu a prostě plavání od zí ke zí mě úplně nebavilo.
1: A vy pocházíte ze Strakonic přímo?
2: Já pocházím ze Strakonic.
1: To je taková trošku bašta jeho českého vodního póla, ne?
2: Myslím si, že určitě, no, protože pamatuju si já, když jsem v tom mladém věku hrával, tak vlastně hrávali Český Budějovice. Dalším týmem nebo dalším klubem, který se vodnímu pólu ještě věnuje doteďka, je vlastně Tábor. Ale jinak v jižních Čechách vlastně nebylo nic. No.
1: No, vy jste to trošku už zmínil v úvodu, že vodní pólo hraje víceméně celá vaše rodina. Vy jste zmiňoval, že ho hrál váš tatínek, ale co vím, tak i vaši potomci, údajně snad možná i dokonce vnučka možná bude hrát brzy.
2: Ne, je to tak, tak obě děti se aktivně věnují vodnímu pólu. Dcera vlastně jak, tak teď si plní mateřské povinnosti, ale myslím si, že nebude dlouho trvat, už se vlastně vrátila k trénování, byť porodila 1. ledna, což zase ve vztahu k té nůžce mi splnila moje přání. Možná na to myslím trošku z hlediska toho sportu, protože samozřejmě narodit se 31. prosince nebo 1. ledna je rozdíl v kategorizaci v soutěžích. Takže holčičku máme 1. ledna, takže už se těším, už začíná chodit na nějaký baby plavání a už se těším, že se jí začnu věnovat i u toho bazénu, ale nějakou dobu to bude trvat. Dcera už se vrátila v podstatě do plného tréninku a už předpokládám, že si s náma zahraje teď o víkendu nějaký ty finálové zápasy. No a syn se tomu věnuje taky aktivně, hraje za mužský tým ve Strakonicích a těší mě to, že obě děti tomu sportu inklinují a mají to rádi.
1: Takže dcera je zároveň i vaší sportovní svěřenkyní, dá se tak říct.
2: Přesně tak.
1: Teď si tedy plní mateřské povinnosti, ale my se k tomu ještě dostaneme. Vy byste měli zanedlouho si připsat vlastně 21. titul v řadě. Čili, když to jenom trošku nakousnu teď, tak dcera ten pohár s vámi zvedne taky po víkendu.
2: Věřím tomu. Vlastně už v loňském roce byla součástí toho finálního týmu, ale tím, že ještě to nebylo úplně oficiální, to její těhotenství, ani my jsme to v podstatě nevěděli, tak se snažila vymýšlet různé věci, jako nějaký zánět močáku a tak. A takže si to odseděla na levice, ale ten pohár s náma zvedla a pak vlastně nám oznámila teprve, že je vlastně v jiném stavu. No a v letošním roce už má odrozíno, takže už zase musí plnohodnotně nastoupit a s tím týmem to bude hrát.
1: No, jedna povinnost splněná, tak druhá nastává opět. Z vás si prý před rokem na apríla dělali kolegové z týmu srandu, ale vy jste nakonec zhruba, pokud mám správné informace, asi před měsícem a půl naskočil zase do bazénu a nastoupil jste do druholigového zápasu za strakonický mužský tým. Po jak dlouhé době jste sehrál soutěžní zápas?
2: No, já bych řekl zhruba po 5 letech. Já jsem ukončil jako aktivní kariéru vlastně v těch 50 letech, to bylo někdy v době toho covidu. Mě ten covid dost semlel, měl jsem nějaký zdravotní problémy, takže pro mě to bylo takový to ukončení té kariéry jako v tom plném laufu a řekl jsem si, no tak dobrý, tak asi to je nějaký signál toho, že už bych neměl dát pokračovat. A pak je pravda, že jsem měl dlouhou dobu úplně jako averzi k té vodě. Vůbec se mi jako do té vody nechtělo, ani jsem nechodil plavat. U toho bazénu jsem byl furt jako trenér, ale neměl jsem vůbec potřebu do té vody jít. A vlastně už v loňském roce mě oslovili kamarádi, kteří právě mají nějaký tým jakoby Masters a jezdí na různé soutěže mezinárodní a tak ten jeden z mých kamarádů, který se mnou byl na vojně, mi říkal, ale pojď to zkusit, pojď si s náma zahrát a furt mě jako tlačil. Tak já jsem si říkal v lednu, no tak já to zkusím do té vody vlézt. A začal jsem vlastně chodit trénovat s holkama společně z bazénu a začalo mě to znova jako hrozně bavit, jo, po té relativně 5leté pauze. Takže to byl ten první impuls, když jsem začal trénovat a pak vlastně ve Strakonicích se hrálo jedno kolo druhé ligy, tak jsem říkal, no tak zkusím si zahrát i tu druhou ligu, jak jsem se domluvil. Vlastně nechal jsem se napsat na soupisku a ty 4 zápasy za ten víkend jsem s těma klukama odehrál a hrozně mi to bavilo, takže jsem rád, že jsem se zase vrátil a že jsem se aktivoval a samozřejmě z hlediska nějakého zdravotního vývoje to je lepší nějaký sport dělat, než jenom k toho bazénu stát.
1: Hmm. Pokud mám opět správné informace, tak ve těch 4 zápasech jste si připsal 3 branky. Dalo vám to? Nebo víc dokonce ještě?
2: 9.
1: 9. Takže v jednom zápase 3 branky. Tak já jsem si to myslel. Ale dalo vám to hodně zabrat? Jak jste se cítil po těch zápasech?
2: Je to těžký. Hmm. Je to jako ta regenerace samozřejmě tam trvá strašně dlouho a to tělo prostě je starý, je to tak. No. My jsme, jenom jako krátká vsuvka, my jsme se vrátili včera, jsme byli právě s tou naší partou těch Masters, jsme byli v Německu na nějakém mezinárodním turnaji jako 50+. Bylo to hrozně fajn turnaj, hrozně příjemní lidi, všichni chlapi nad 50, ale fakt, si to jako, fakt je to krásný, jak ty lidi ještě furt se aktivují a furt hrajou, byli tam i chlapi, kterým byl přes 70 a furt hrajou, jo. Takže my máme nějakou přípravnou fázi, protože v létě se chystáme na mistrovství Evropy Masters právě do Šamorína. Takže bylo to krásné, ale lížu si rány a myslím si, že budu lízet ještě ve středu.
1: Hmm. Vy jste zmínil, že ten covid vás dost semlel, když vás budu citovat. Člověk, který se věnuje celý život plavání vodnímu pólu, tak z laického hlediska bych si říkal, že je asi nějak zocelený, ale ve vašem případě tedy covid nadělal neplechu. Je to tak?
2: Je to tak, ale ono to nebylo takhle. My jsme v podstatě, ty příznaky na začátku byly úplně jako nic a pak najednou z ničeho nic prostě jsem slehnul, blbě se mi dýchalo a během 14 dnů jsem zubnul asi 20 kilo a bylo to fakt jako nepříjemný. Naštěstí to nezanechalo žádný následky, jak na plicích, tak nikde, takže v podstatě jsem z toho vyšel jakoby dobře, ale bylo určitý období, kdy jsem se fakt necítil úplně jako fajn. No.
1: Marek Fígner, předseda Strakonického oddílu vodního póla, je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Marku, co je základním předpokladem pro to, aby se z člověka mohl stát dobrý vodní polista? Z muže nebo z dívky?
2: Tak je to určitě o... Za prvé si myslím, že to je o dobrým vedení. To znamená, aby to dítě, který k tomu vodnímu polu přijde nebo přijde k tomu sportu, už od začátku za prvé mělo dobrý vzory a za druhý mělo i dobrý vedení u té vody. To znamená, byl u něj kvalitní trenér. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je samozřejmě ta osobní zodpovědnost toho dítěte. Jo. To znamená vychovávat to dítě k tomu, aby bylo zodpovědný, aby vědělo, že nehraje jenom samo pro sebe, ale hraje pro ten tým. A to se mi líbí na těch kolektivních, protože ta socializace je tam obrovská. A vnímám to i u nás, u těch našich dětí, že ty děti neodpouštějí žádnou lempolovitost, ani jako žádného, řeknu slušně, hajzlíka. Jo, tam je vidět, že když přijde dítě, který do toho kolektivu jakoby nepatří, tak děti nenásilně ho prostě sami vyselektují a řeknou, hele, my takového kluka tady nechceme, nebo tu holku, protože prostě nedělá nám dobrý jméno, nebo nefunguje na těch trénincích, nebo schválně dělá nějaký jako nedobrý věci, jo, takže...
1: Hraje jenom za sebe třeba.
2: Hraje jenom za sebe, nebo hraje jenom na sebe, nebo povyšuje se nad těma dětma, nebo šikanuje a ten kolektiv u toho sportu většinou to neodpouští, jo, takže samozřejmě důležitý je, a to si říkám, to je předpoklad všeho, ta osobní zodpovědnost a ten morál.
1: No a jak takového týmového ducha udržet v týmu pro vás jako pro trenéra? Jak je to složité?
2: No, složitý to, takhle, když ty všichni ty, ta celá ta parta, která v tom týmu je, jsou všichni normální a inteligentní a lidi, kteří vnímají tu situaci, jaká je, no, tak to zase tak složitý není. Samozřejmě je to o nějakých motivacích, je to o nějakém zapojení těch dětí a nemůžete ty děti nechat jenom jim říct, hele, budeš jenom trénovat, jenom plavat, ale je to právě o nějaké nadstavbě, kdy ty děti uděláte pro ně společný tábor, uděláme si pečení buřtů, uděláte nějaký výlet, aby ten kolektiv nebyl jenom vázaný na tu vodu, ale aby to bylo i o tom, že prostě ty děti si užívají ten společný život a taky nám se to vyplácí, protože já to vidím i u těch mých dětí, jak jsme je zmiňovali. My jsme nikdy neměli problém, když ty naše děti chodili v určitém věku na nějaký diskotéky nebo někam, protože vždycky tam někdo z těch polistů byl a vždycky ten kolektiv byl jako ucelený a vždycky se jich zastali, když by měl dojít nějakému problému a nikdy se nestalo, že by ho někde nechali, takže vždycky, když v určitém věku po těch 18, když měli třeba nějaký problémy a někdy si trošku jako připili, tak vždycky ty děti ho, nebo ta parta ho dopravila minimálně domů. A takže to je fajn na tom kolektivu, že to drží pohromadě a ta parta je fakt skvělá.
1: Když by za vámi přišel nějaký rodič s dítětem, chtěl by z něj mít vodního polistu, co byste poradil třeba nejdřív? Tam je asi ten předpoklad, že by měl samozřejmě dobře plavat, čili měl by mít nějak natrénované to plavání především.
2: U nás to ani není tak úplně, jako že bychom řekli, chceme jenom plavce. My máme přípravku, kde ty děti jsou od nějakých třeba 5 let už a ty právě mají ten intenzivní trénink plavecký, kdy my učíme ten styl, učíme plavat a ten míč má jakoby nástavbu k tomu. Takže v podstatě, když ty rodiče přijdou a řeknou, hele, to naše dítě neumí plavat, tak musí mít nějaký aspoň drobný předpoklad, aby to plavání zvládnul, protože ne každý se to dokáže naučit. Ale snažíme se udělat maximum pro to, aby to dítě se to plavání naučilo a aby z něj byl dobrý plavec a dobrý polista a dobrý člověk.
1: Pojďme zpátky k tomu rekordu v lize žen, což je opravdu velmi úctyhodná bilance, jak jsme zmínili tento víkend. Váš strakonický oddíl ženský tedy si připíše 21. titul v tuzemské první ženské lize. A o tom titulu prý bylo rozhodnuto vlastně už velmi záhy po začátku sezóny. Je to pravda? Čím to je, že máte opravdu jako takovou sílu v tom týmu ženském?
2: Neřekl bych úplně hned po začátku sezony, ale tak jako v průběhu sezony už to bylo jasné, protože no, sílu. Máme kvalitní tým, je to prostě dostaneno o tom, že tomu tréninku věnujeme fakt jako hodně a samozřejmě je to hrozně těžký ty holky motivovat k tomu tréninku, protože ta konkurence v té české lize je fakt jako malá. Jo. Byť je pravda, že teď se to začíná trošku zvedat, protože i ty mladé holky, který ty týmy začínají jako posilovat těma mladýma holkama, takže a je to možná vázaný i na ten program, o kterém možná ještě budeme mluvit, tak už ta konkurence začíná jako malinko vznikat, jo? Což je jako dobrý, protože samozřejmě ve vztahu k nějaké reprezentaci a k nějakým jako mezinárodním utkáním je to hrozně složitý. My vlastně každý rok pořádáme, nebo pořádali jsme 2 roky po sobě Challenger Cup, což je vlastně Liga mistrů. A pro ten tým náš je to hrozně složitý, potom ta přímá konfrontace s tou mezinárodní scénou, protože samozřejmě ty holky jak nejsou zvyklí na ty vyhrocený na zápasy, kdy najednou hrajete o gól a nebo o dva a je tam ten tlak, tak ta psychika samozřejmě hrozným způsobem působí. Jo. Takže pro nás čím lepší konkurence v té české lize, tím lepší pro to, aby i ty ostatní týmy a ten reprezentační tým se posouval jakoby dál.
1: Máte stabilní jádro toho týmu? Nebo obrazně řečeno, máte pořád kde brát nová děvčata?
2: Jo, snažíme se to vlastně už od těch dětských kategorií, kdy přichází ty malé holčičky, tak se snažíme relativně brzy, už řeknu třeba ve 14, v 15 zapojovat do toho ženského týmu, to znamená kombinujeme ty tréninky, že ty děti chodí třeba 3x týdně na ten svůj běžný dětský trénink a plus jim třeba přidáváme, že úterý, čtvrtky chodí s námi už jako se ženama. Samozřejmě neplavou ty plní zátěže, nemají úplně ten maximální trénink jako ty holky, ale samozřejmě ty starší holky jim dokážou předat ty osobní zkušenosti, tu techniku s míčem a nutí je to, protože samozřejmě dotahovat to plavání je vždycky lepší, než plavat vepředu. Jo, takže i z tohohle důvodu se snažíme to propojit, aby i ty mladší holky. Takže zatím tu členskou základnu máme a doplňujeme už vlastně i ten, řeknu, seniorský tým, doplňujeme těma mladýma holkama třeba už od 14, od 15 let.
1: Vy jste mluvil taky o té partě, o tom zázemí, o tom, jak je důležité, aby ten tým držel při sobě, aby to opravdu nebylo jenom o nějakých individualitách. Zároveň jsem se dočetl, že umíte taky být na své svěřence a svěřenkyně hodně přísní. Tak jak volíte takovou tu nějakou zdravou hranici, ten kompromis mezi tím být přísný, když něco opravdu pokazí, tak na ně trošku zakřičím a zároveň chci být jejich kamarád vlastně.
2: To nevím, kdo vám tuto informaci dal. Ne, to jsem odlehčil, ale víte co, je to hrozně těžký, jo? A hlavně s těma holkama, no, protože to je to jiný prostě, než pracovat s těma klukama, ale snažím se být spravedlivý. To si myslím, že je základ toho nikoho neprotěžovat a nikomu jako nedávat najevo, že nefunguje. Samozřejmě chápu to, že se občas něco nepovede, i při těch zápasech je to vidět, ale samozřejmě rozčilují takové ty chyby, které jsou způsobené ne tím, že by se něco nepovedlo, protože něco jsem blbě nahrál, ale hrozně mi vadí taková ta lemplovitost. To znamená, když vím, že ta hráčka je jako šikovná a dokáže to uhrát, ale jenom protože je líná, tak prostě do toho souboje třeba nejde, tak to mě dokáže rozčílit. Jo. Takže to si myslím, že je jediná věc, která mě jako potom nakopne a pak jako úplně asi se, ovládám se teda vždycky, ale někdy občas ten hlas musím zvýšit. No.
1: Je to pár let, co se ve Strakonicích vybudovala nová přetlaková plavecká hala. Dá se říct, že od té doby máte díky tomu opravdu lepší zázemí, prostředí, podmínky celkově?
2: 100%. Je to tak, že tím, že se ta vodní plocha rozšířila vlastně o ten venkovní bazén přes tu zimu, tak nám se zvýšil objem tréninkových hodin a samozřejmě i tím se zvýšil objem tréninkových hodin pro veřejnost. To znamená, už tam nejsou takový ty kolize, kdy veřejnost potřebovala mít bazén vevnitř a my jsme potřebovali mít zápasy. Za mě je to super a tady z toho místa můžu městu jedně poděkovat za to, že takovýhle počin udělala a že to prostě funguje.
1: Nejen o vodním pólu ve Strakonicích si povídáme s naším dnešním dopoledním hostem, předsedou tamního oddílu tohoto sportu vodního póla Markem Fignerem, a povídat si budeme i za chvíli po krátké písnice.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I minutu před 11:30 stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a stále je se mnou Marek Fígner, předseda strakonického oddílu vodního póla. Marku, vy jste působil taky jako trenér české ženské reprezentace ve vodním pólu a během letní olympiády v Paříži před 2 lety jste si odbil premiéru coby televizní komentátor České televize při finálovém utkání ženského turnaje ve vodním pólu mezi Španělskem a Austrálií. Tak jak jste si tuto roli a tuto tehdejší premiéru tedy užil?
2: Byl to pro mě jako neskutečný zážitek, jo? Protože samozřejmě spolukomentování olympiády sice z pražského studia, tak vás to úplně vtáhne. Jo? Máte pocit, že sedíte v té hale a že vlastně jste součástí celého toho dění tam. Byl to neskutečný zážitek a jsem hrozně vděčný za to, že tu šanci jsem dostal. Je to hrozně zajímavý. Jako. Mně se teda potom poštěstilo vlastně komentovat nebo spolukomentovat i ten finálový zápas těch mužů, což byl taky jako zážitek a říkám, no za mě bylo to hrozně, hrozně fajn a rád bych si to ještě někdy zopakoval.
1: No tak třeba za 2 roky v Los Angeles, respektive to, až bude olympiáda v Los Angeles, tak budete moc...
2: To doufám, že tam bude jako trenér.
1: To bude to, tomu se právě teď dostaneme. Už se to taky nakousl trošku částečně, protože česká ženská reprezentace ve vodním pólu se před časem zařadila do speciálního programu, který by měl tedy vyvrcholit účastí na olympiádě v Los Angeles za 2 roky. Vy jste teď říkal sám, doufáte, že tam budete jako trenér. Je to spíš zbožné přání nebo opravdu reálný výhled podle vás?
2: Reálný výhled, nevím, jak bych to nazval. Je to samozřejmě jako zbožné, nebo přání nás, to je všech. Snažíme se proto dělat maximum, snažíme se ten tým připravovat tak, aby to mohlo fungovat. Zásadní problém vidím v tom, že ta konkurence v rámci té Evropy a ten systém toho, jakým způsobem můžete se na tu olympiádu dostat, je jako složitý. Jo, to znamená, když se bavíme o tom, že je vytvořený nějaký program, jsou vytvořeny nějaké podmínky, které samozřejmě na začátku vypadaly nějak a teď vypadají trošku jinak. Ten přísun peněz se samozřejmě v průběhu té doby snižuje, protože těch sportů je víc a samozřejmě chápu to, že ty peníze ani ten stát nemá na to, aby tohle mohl podporovat jako v plné výši. Takže to samozřejmě má určitý dopady i na tu přípravu. Tím nechci říct, že za 2 roky budeme tvrdit, že jsme na olympiádu nejeli, protože jsme na to neměli peníze, ale je to o tom, jakože buď profesionální sport, anebo neprofesionální sport. A dneska, když to vidíte, tak ať jedeme na mistrovství Evropy, ať jedeme kamkoliv, a když my jsme byli vlastně s holkama předloni v Eindhovenu, kde jsme se nominovali kvalifikovali na mistrovství Evropy a skončili jsme 12., což byl jako obrovský úspěch, jeden z největších úspěchů v historii, tak jsme tam byli jako jediný vlastně tým, který byl složený čistě z amatérek. Že jo? Takže no, je to hrozně těžký, protože když vidíte, ta konkurence je celá postavená na profesionálním sportu. Ale říkám, děláme pro to maximum, snažíme se ty kempy pro ty holky dělat, snažíme se ty holky motivovat, snažíme se udělat maximum pro to, aby jsme se posouvali k tomu cíli, který by měl v tom roce 2028 přijít.
1: A je reálné třeba, že by se časem vytvořila i profesionální soutěž v ženském vodním pólu v České republice? Protože to je věc, která by vám třeba ke zlepšení té konkurenceschopnosti určitě pomohla.
2: Určitě ano. Problém je v tom, jakoby ten sport je malej. To je, si myslím, alfa omega všeho, protože samozřejmě...
1: Tady u nás.
2: Jo. Takže si myslím, že z hlediska řeknu sponzorování třeba, jo, je hrozně složitý ty peníze na ten sport schánět, protože samozřejmě každý ten sponzor chce být vidět. A to je základ všeho, protože musíte přijít s nějakou nabídkou něčeho. Nemůžete říct, my jsme šikovní a dejte nám peníze. To nefunguje. To znamená, dokud ten sport bude jakoby upozaděvaný nebo nebude protlačovaný, ať to nemluvím takovým v české televizi nebo kdekoliv nebude medializovaný víc, tak v tu chvíli ty sponzoři se hrozně těžko schánějí. A dokud to nebude o tom, že si ty peníze naučíme schánět a ty peníze dostaneme do toho sportu, tak aby jsme byli schopní těm lidem říct, pojďte to dělat na té profesionální úrovni, my vám ty peníze za to dáme, tak do té doby to prostě nebude fungovat.
1: Budeme vám držet palce. To, že se to povedlo, posluchači poznají třeba i díky tomu, že nebudete komentovat ty zápasy v České televizi, že tam nebudete slyšet, ale budete přímo v Kalifornii, v Los Angeles. Pojďme ještě na jinou věc. My se tady bavíme samozřejmě celou dobu o vodním pólu, ale vy se nevěnujete pouze tomuto sportu. Jak už jsem zmínil v úvodu, jste předsedou Českého svazu ochránců přírody ONIX. Tak mě zajímá, jak jdou tyhle dvě věci dohromady, tedy vodní pólo a ochrana přírody?
2: Tak vodní pólo je pro mě zábava a řeknu možná životní poslání, protože mě to fakt jako extrémně baví a dělám to rád a nedokážu si ten život bez toho sportu představit. A ta ochrana přírody je pro mě v podstatě podobný. Je to podobný, je to o tom, že tu přírodu mám rád a chci dělat... A je to pro mě práce. To znamená, já mám hrozně rád dělat práci, která mě baví a která mě naplňuje. A ta ochrana přírody pro mě je to, když bych to porovnal, stejný jako to vodní pólo. To znamená, to vodní pólo mě naplňuje, naplňuje mě ty úspěchy, naplňuje mě to, že ty holky jsou šťastný, když ten zápas vyhrajeme. Tak stejný je to u té ochrany přírody, kdy prostě připravujeme nějaký projekt, který dlouho trvá a pak se to podaří a narodí se to a vidíte ten výsledek. A za pár let přijdete na to místo a zjistíte, že to funguje a že to, co jsme vlastně naplánovali, udělali, je to, co té přírodě přineslo, to, co jsme vlastně jakoby chtěli a očekávali.
1: Jedním z těch projektů, na kterém se váš svaz ONIX nedávno podílel, byla obnova přírodní rezervace pod Borkovou u Lipenské přehrady. Co bylo hlavním cílem?
2: Borková v podstatě bylo, je to bývalý rašeliniště, kde samozřejmě se dlouhý leta ta rašelina těžila a borkovala. Celý to území bylo protkaný velkým systémem odvodňovacích kanálů, tak aby to území se stalo pro to komerční využití jakoby přístupný. Což samozřejmě vedlo k tomu, k té degradaci těch původních biotopů a samozřejmě i pro ten předmět ochrany, kde tam byl tetřívek, a to bylo zničující. Jo, protože tím, jak se to odvodnilo, tak samozřejmě tam došlo k velkému zalesnění a to pro toho tetřívka není úplně správný. Takže hlavním cílem toho projektu bylo vlastně jakoby zavodnění toho území, to znamená, aby jsme všechny ty kanály z větší části zaplňovali, a celý se to v podstatě jako vyčistilo od těch náletových dřevin a vytvořil se systém přehrážek, který byly zase přírodě blízký, to znamená, byly to dřevěné přehrážky, který měli za účel zastavit ten otok té vody z toho území a zavodnit celý to území tak, aby tam došlo k obnově růstu toho rašeliníku a celý to území se stalo vlastně jako původním biotopem, to znamená rašeliným biotopem.
1: Posluchačům prozradíte na závěr, jaké cíle si pro nejbližší dobu dáváte? Myslím nejen v tom vodním pólu, ale třeba i ve vztahu k ochraně přírody. Možná bych i trochu mohl předvídat, že když jsme se bavili o té olympiádě v Los Angeles, tak asi předpokládám, že hlavní cíl bude dostat tam tu ženskou reprezentaci.
2: Je to velký závazek. Z hlediska toho póla určitě mým cílem teď v nejbližší době je dobře ty holky připravit na mistrovství Evropy U20, který hrajeme v podstatě v srpnu v Portugalsku. To je teď hlavní náplň vlastně celého toho programu nebo toho tréninkového programu, který máme do léta. Pak na to navázat a pokračovat dál, jo, protože příští rok nás zase čekají osmnáctky, čekají nás ženy. Takže furt pracovat s tím týmem tak, aby jsme k tomu cíli směřovali. Takže dělat pro to maximum a je to ten cíl a samozřejmě pokračovat dál ve Strakonicích 22. až nějaký další titul. Já teda holkám vždycky vyhrožuji na té konci sezony, že už jako hrát dál nebo nebudu pokračovat a oni vždycky někde zmíní v médiích. On nám slíbil, tak teď tady můžu veřejně slíbit, že ještě příští rok určitě s nima tu sezonu odtrénuju, což asi potěší. A z hlediska té ochrany pracovat dál na těch projektech. No. My máme teď dlouhodobě schválený jeden velký projekt vlastně s Evropskou komisí, Model Forest Lifeway projekt.
1: Vzdělávací.
2: On není úplně jakoby vzdělávací, jsou tam samozřejmě ta vzdělávací část jenom určitý jako procento toho projektu, takže jsou tam i realizační věci. Je to projekt mezinárodní, máme tam vlastně 6 lokalit v Jižních Čechách, 7 v Severní Morava, 7 v Polsku, máme polského partnera. Velice zajímavý projekt na původní lesní biotopy. A právě je to spojené trošku s tou edukací, kdy máme naplánovaný semináře pro děti, návštěvy škol, různé terénní exkurze, divadlo tam máme, budeme připravovat film k tomu projektu. Takže to je taková jako dlouhodobá práce spojená nejenom s tím, abych tu přírodu chránil jako za každou cenu, ale abych i těm lidem vysvětlil, proč se to vlastně celý dělá. Jo, že to není jenom o tom, že chci utratit peníze za každou cenu někde za nějakou lokalitu a zamezit těm lidem tam ty vstup. Ano, chápu to, že určitý lokality musí být chráněný, musí být uzavřený, ale tady v tom případě je to o tom těm lidem vysvětlit, co je nutné, aby jsme to posouvali někam dál a vrátili to do toho původního stavu, jak to bylo.
1: Budeme držet palce, ať vám to vyjde. Marek Fígner byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Marku, díky moc za váš čas, no a ať se vám daří nejenom v bazénu, ale i v přírodě. Naslyšenou.
2: Moc děkuju a děkuju všem posluchačům.
1: Vám, milí posluchači, taky děkuji a to za vaši přízeň a pozornost. No a za chvíli se ještě uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V pondělí 11. května, 13 minut před polednem, pro vás máme připravený rozhlasový sloupek, jako vždy. A o čem bude, jestli se ptáte, bude o době nejisté. Tak svůj sloupek nazvala Martina Adlerová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Nikdo už dneska neví nic jistě. Slůvka jako možná, asi, kdyby a uvidíme ovládla svět. Politik říká, je vysoce nepravděpodobné, že

0: nebo země placka? A nebo jestli je všechno úplně jinak? A co evoluce? Zdá se, že Darwinova evoluční teorie dostává na frak, jako ostatně většina teorií. My se přece těm opicím za stolik nepodobáme, tvrdí její odpůrci. No, při pohledu na některé lidské jedince si myslím, že opice by taky nesouhlasily. Co je pro nás tedy nespochybnitelná a neotřesitelná jistota? Že slunce vyjde každé ráno? Že je v noci tma? Že při 0 stupňů Celsia taje led? Zdá se, že jediná skutečná jistota na této planetě je tak morbidní, že se mi tu ani nechce uvádět. Pro nás, jako pro lidstvo, je tedy zřejmě lepší moc nad tím nepřemýšlet a žít, dokud to jde. Tak tedy dobrý den a vzhůru do nejistoty.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví, to a mnoho dalšího s Markétou Lukáškovou podrobně probereme přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás v úterý 12. května po 11. hodině dopoledne. Poslechu zve Matěj Vodička.
2: Tento týden budou ohlašovat poledne zvony z rodiště malíře Mikuláše Alše v Miroticích na Písecku. Ve zvonici u kostela svatého Jílí jsou v současnosti zavěšeny tři zvony. My si dnes představíme největší z nich, zvon svatý Jílí. Má hlavní tón Fis 1, průměr 129,5 cm a váží přibližně 1700 kg. V roce 1539 ho ulil českobudějovický konvář a zvonař Štěpán. Zvon byl z důvodu svých velkých rozměrů ulit přímo v Miroticích.

a patří k největším známým dílům mistra Štěpána. Na plášti zvonu je reliéf ukřižovaného Krista a na druhé straně reliéf Panny Marie s Ježíškem. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu do češtiny zní: Tento zvon byl zhotoven v Miroticích Štěpánem z Českých Budějovic k chvále a slávě svatosvaté a zázračné trojice a také k slávě svatého Jilí, patrona kostela, roku 1539, pro slávu pana Lva Adama. Nápis zmiňuje příslušníka starobylého českého šlechtického rodu Adama Lva z Rožmitálu, který byl v té době majitelem mirotického panství. Tento šlechtic zadal v roce 1539 českobudějovickému zvonaři Štěpánovi ulít dva velké zvony. Druhý zvon, který se nedochoval, byl určen pro kostel v Blatné. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Českobudějovičtí zastupitelé dneska řeší spory města s vedením fotbalového Dynama. Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Vimperk zahájil rekonstrukci zimního stadionu. V noci klesnou teploty na jihu Čech ke 3 stupňům, na horách k minus 1. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zastupitelé Českých Budějovic dneska budou rozhodovat o dotacích do sportovních klubů na tento rok. Na svém jednání rozdělí necelých 13 milionů korun mezi téměř 60 klubů působících ve městě. Zastupitelé se navíc mimořádně zabývají situací ve fotbalovém Dynamu. Podrobnosti ze zasedání přidává náš reportér Michal Bělský.
2: Opoziční zastupitelé Pirátů a hnutí Občané pro Budějovice hned na úvod jednání požadovali zařazení bodu týkající se vysvětlení situace ve fotbalovém Dynamu. Návrh všichni přítomní jednomyslně přijali. Náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko poté zastupitelům řekl, že k dohodě o společném postupu zatím obě strany nedospěly. Na jeho slova reagoval zástupce Dynama Jan Teplý s tím, že by u dalších jednání mezi městem a klubem měli být přítomní i členové opozice. K bodu se zastupitelé ještě vrátí po polední pauze. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
0: Začala rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku. Staveniště dneska převzala vysoutěžená firma. Stavební práce za 30 milionů korun zahrnují obnovu severní a východní stěny budovy, celé střechy, včetně izolace a montáž vnitřní vzduchotechniky. Jak upozornila starostka z hnutí STAN Jaroslava Martanová, stavební technika až do října omezí pohyb v okolí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1002 hektopaskaly. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s přeháňkami nebo občasným deštěm a místy i bouřkami. Hlavně na východě kraje může ojediněle spadnout kolem 30 mm srážek a objevit se můžou i menší kroupy. Teploty vystoupí k 21 stupňům, na horách k 16. Vítr fouká mírný a v bouřkách zesílí. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, na horách klesnou teploty až k minus 1 stupni. Na většině území bude pršet, v polohách od 700 metrů budou srážky postupně smíšené nebo sněhové. Zítra bude obloha proměnlivá, místy s přeháňkami, nad 700 metry se srážkami smíšenými nebo sněhovými. Večer stoupne hranice sněžení do poloh nad 900 metrů. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Zítřejší maximální teploty budou jen mezi 8 a 11 stupni, na horách kolem 4. Mírný vítr během dne zesílí na čerstvý, západní až severozápadní, s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer začne slábnout, biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli vážné nehodě dvou osobních aut je uzavřená silnice 24 mezi Třeboní a Lomnicí nad Lužnicí. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin a k tomu 5 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní začínají písničky pro radost v pondělí 11. května roku 2026. Tak ničím nerušený poslech a pěkné poledne ze studia přeje a zdraví Luboš Voráček. Už mám připravenou píseň, ta bude hned ke dní matek, ještě ke včerejšímu dní matek, ohlédneme se. Píše nám paní Kořínková, abychom zahráli pro dcery, pro Libušinku Soukupovou, Vojzinku Svobodovou a také Boženku Kořínkovou. Milé drahé dcerušky, ke dní svátku matek vám chci poděkovat za to, jaké jste skvělé. A proto vám přeji hodně zdraví, štěstí a lásky. Mám vás moc a moc ráda. A paní Libušince Soukupové, Vojzince Svobodové a Božence Kořínkové mají hrát žarovějící píseň Jen ve snách. Tady je.

Žadoviáky v písničkách pro radost teď vystřídá řečická kapela, a to i proto, že budeme hrát k narozeninám zpěvákovi řečické kapely Petrovi Žižkovi do Kardašovic Řečice k 55. narozeninám. Milý Peťo, jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody, jak v osobním, tak v muzikantském životě, ať se ti vše daří, jak si přeješ a ať ještě dlouho rozdáváš radost všem lidem jako zpěvák naší dechovky. To vše ti přejí kamarádi a muzikanti z řečické kapely. Do Kardašovy Řečice k 55. narozeninám pro zpěváka řečické kapely Petra Žižku bude hrát řečická kapela Velký vůz.

písničkách pro radost už jsou připraveni řečickou kapelu vystřídat Božejáci, aby zahráli k 60. narozeninám, a to jednak do Soběnova, ale také do Českého Rudolce. S přáním začnou v Českém Rudolci, kde 60. narozeniny má paní Ivana Švecová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: Blahopřání k 60. narozeninám. Milá maminko, k tvým krásným 60. narozeninám ti chceme popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody do dalších let. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, péči a trpělivost. Velkou radost nám dělá, že jsi nejenom skvělá maminka, ale také dcera své maminky, které je už 83 let a letos v září oslaví 84. narozeniny. Tvoje děti, syn Milan s přítelkyní Alenou, syn Jaroslav a dcera Karolína s přítelem Vojtou a také tvůj manžel Milan ti přejí, aby si byla pořád taková, jaká jsi, usměvavá a hodná a plná energie. Máme tě moc rádi a přejeme ti ještě spoustu krásných let mezi námi. Všechno nejlepší k narozeninám. Tak to bylo přání do Českého Rudolce k 60. pro paní Ivanu Švecovou. Ale Božejáci budou hrát také do Soběnova, kde rovněž 60. narozeniny má pan Pavel Zeman. A právě k tomuto životnímu jubileu přeje panu Zemanovi obec a také Sbor pro občanské záležitosti v Soběnově hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. Pro pana Pavla Zemana do Soběnova k 60. narozeninám a ke stejnému výročí také do Českého Rudolce pro paní Ivanu Švecovou teď budou hrát Božejáci Jihlavskou polku.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Je 6,5 minuty po čtvrt na jednu. V písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je připraven zahrát K-klub, a to do Brloha, ale také do Benešova nad Černou, respektive do Hartunkova. A právě v Hartunkově začneme, protože tam má 70. narozeniny paní Irena Vojáčková. Právě dnes má 70. narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. Tak do Hartunkova, k Benešovu nad Černou, k dnešním 70. paní Ireně Vojáčkové, K-klub za chvilku zahraje, ale bude hrát také do Brloha pro pana Jana Šebelku k 75. narozeninám. Obecní úřad v Brloze přeje panu Janu Šebelkovi, který se dnes dožívá 75. narozenin, do dalších let zdraví, pohodu a spokojenost. Panu Janu Šebelkovi do Brloha k 75. a také do Benešova nad Černou, respektive do Hartunkova, k dnešním 70. narozeninám paní Ireně Vojáčkové bude hrát K-klub, píseň Můj kraj.

Dohrál Kákup v písničkách pro radost a už je připravená zahrát ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Budvarka. A to do Číčenic. Mám to totiž přání pro paní Hanu Šiklovou. Do Číčenic. K 75. narozeninám. A v tom prvním přání se píše: zahrajte prosím písničku pro paní Hanu Šiklovou, která dnes oslavuje krásné půlkulaté narozeniny. Milá Hanko, k těmto krásným narozeninám ti všichni od Šiklů z Vodňan a samozřejmě i z rodiny Klimešů, Dolejšů, Holínů a Machinků přejeme jen to nejlepší, mnoho zdraví a radosti ze svých nejbližších, píše děda Jarda. Tak to bylo první přání pro paní Hanu Šiklovou do Číčenic k 75. V tom druhém se píše: spolek vodňanských baráčníků přeje tetičce Haně Šiklové z Číčenic do dalších let hodně zdraví a dobré nálady. Za všechny tetičky a souseda přeje paní Smolová. Ale pro paní Hanu Šiklovou do Číčenic mám ještě jedno přání. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje za obecní úřad Číčenice paní starostka obce. Tak tady do Číčenic k 75. narozeninám paní Haně Šiklové bude hrát Budvarka, Majové tango.

Budvarka dohrála přesně v 12:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a v písničkách pro radost je připravena zahrát Keramička do Horního Záhoří, kde 75. narozeniny má pan Miroslav Procházka. Obecní úřad Záhoří přeje panu Procházkovi do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Panu Miroslavu Procházkovi do Horního Záhoří k 75. narozeninám Keramička zahraje píseň Aloupáni muzikanti.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Posloucháte 6 minut po půl jedné a v písničkách pro radost je připravena zahrát Nektarka do místa zvaného Lás k 77. narozeninám pro paní Jindřišku Rabovou. Milá maminko, přejeme ti ze srdce, které tluče díky tobě, hodně, hodně zdraví a štěstí. Máme tě moc rádi, píší Hanka, Martina a Láďa. A ke gratulaci se připojují také vnoučata a pravnoučata. Tak pro paní Jindřišku Rabovou k 77. narozeninám Nektarka zahraje píseň Zaspívej si po ránu.

Nektarka dohrála a v písničkách pro radost je připravená zahrát krajánka. Do Týna nad Vltavou a také do Pluhova Žďáru. V Pluhova Žďáře 77. narozeniny má paní Jana Statečná. Milá Jani, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody k tvým 77. narozeninám, píší tvoje kamarádky. Paní Janě Statečné do Pluhova Žďáru zahrajeme za malinký okamžik, ještě předtím tu mám také přání do Týna nad Vltavou pro pana Karla Radu. V tom dopise, který k nám přišel, se píše, chtěli bychom mu touto cestou popřát hlavně hodně zdraví a sílu do dalších dní. Panu Radovi přejí Táňa s rodinou, Luděk s rodinou a Vlasta. Pro pana Karla Radu do Týna nad Vltavou a také do Pluhova Žďáru pro paní Janu Statečnou k 77. narozeninám bude hrát krajanka, píseň přátelství.

krajanku v písničkách pro radost teď vystřídá Zorka Kohoutová a by zaspívala do Libína k 79. narozeninám paní Martě Adamcové. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky pro naši milou, úžasnou, báječnou, starostlivou a obětavou manželku, maminku, babičku a prababičku, paní Martu Adamcovou z Libína, k jejím dnešním 79. narozeninám. Za její velikou lásku, obětavost, starostlivost a pomoc děkují, do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, společně strávených chvil s manželem, dětmi, vnoučaty a pravnoučetem a přáteli. A jak se zpívá v této písni, u tebe je vždycky nejhezčí chvilka, buď ještě dlouho mezi námi, maminko naše milá. Tak přejí manžel František, se kterým mimochodem paní Marta Adamcová společně kráčí 55 let cestou životem. A k přání se připojují také synové Milan a Jiří a dcera Marta s rodinami. A vnoučata s pravnoučetem jí posílejí velkou pusu. Do Libína k 79. narozeninám paní Martě Adamcové bude zpívat Zorka Kohoutová píseň Tvé vlasy kvetou, maminko.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Přílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A v písničkách pro radost už jsou připraveni zahrát Babouci. Babouci jsou oblíbenou kapelou pana Josefa Netrefy. A právě panu Josefu Netrefovi do Jílovic u Trhových svinů k 79. narozeninám teď budeme hrát. V dopise se píše: našemu milému manželovi a tatínkovi chceme touto cestou popřát k jeho narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu radostných chvil do dalších let. Chceme ti poděkovat za všechnu lásku, podporu, moudrost a také obětavost, se kterou se o nás staráš a nám pomáháš. Jsi nejlepší manžel a táta na světě a jsme moc rádi, že tě máme. Užij si svůj narozeninový den naplno a i ty další, které přijdou. To vše ti z celého srdce přeje manželka Vlasta, dcera Jana s rodinou a pravnoučata Sofinka a Edík. Do Jílovic u Trhových svinů k 79. narozeninám pro pana Josefa Netrefu budou Babouci hrát píseň Duše muzikanta.

Babouci dohráli a v písničkách pro radost ještě dnes zahraje také Vlachovka, konkrétně do Jelemeka, ale také do Mnichu. V Mnichu 80. narozeniny má paní Libuše Hanušová. A tak Městský úřad Kardašova Řečice vám, paní Hanušová, k vašim významným narozeninám srdečně gratuluje a přeje především pevné zdraví, životní pohodu a mnoho klidných a spokojených let v kruhu vašich blízkých. Paní Libuši Hanušové do Mnichu k 80. nám Vlachovka zahraje za malý okamžik, ještě předtím přání do Jelemeka pro pana Jana Berana. K 85. narozeninám

slaví právě dnes, jak se píše v dopise. A ten začíná: dnes slaví své půlkulaté narozeniny pan Jan Beran z Jelémeka. A tak zástupci obce Nebahovy v čele s panem starostou vám, pane Berane, srdečně gratulují a do dalších let přejí především pevné zdraví, pohodu a spokojenost. A po vlnách Českobudějovického rozhlasu vám posílají pěknou písničku pro radost. Do Jelémeka k 85. narozeninám panu Janu Beranovi a také do mnichů k 80. nám paní Libuši Hanušové bude hrát vlachovka Tisíce kvítků.

Dvě a půl minuty před 13. hodinou tedy dohrála Vlachovka poslední píseň, která byla adresovaná k nějakému přání, a teď ještě také upozornění na obsazenost našeho pořadu. Na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je přehledný formulář, do kterého se dívám a vidím, že se nám červen hodně rychle plní. Tedy květen už je plno a červen se plní rychle. Už bývá v červnu pouze 17., 18., 19., pak ještě 22., 25., 28., 9. a 30. To jsou tedy poslední volné termíny v červnu. Přes tento formulář také můžete samozřejmě někomu udělat radost a objednat a přání, a nebo respektive objednat píseň a poslat přání. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra bude hrát v kulturním domě na Včelné od 17 hodin a 30 minut Vltava. A pak ještě pozvánka na čtvrtek. Ve čtvrtek 14. května bude v rámci výstaviště Hobby na výstavišti v Českých Budějovicích, konkrétně v Pivovarské zahradě, hrát Budvarka, a to od 10 do 17 hodin. Tak Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost. Mějte se hezky a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Francie má první potvrzený případ hantaviru. Policie hledá 30-letého muže z Českokrumlovska. Jeho zvláštním znamením je tetování po celém obličeji. Nové tréninkové centrum jaderné elektrárny Temelín vycvičí ročně stovky techniků. Odpoledne začne pršet, na východě budou i bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné Francouzky.
8: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
9: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35-50%. Premiér kvůli současné situaci svolává jednání vlády. Kabinet zároveň vydal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Policie žádá o pomoc při pátrání po 30-letém Davidu Horákovi, pacientu psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Předevčírem se nevrátil z povolené vycházky po areálu a nemocnice trvá na jeho návratu. Pohřešovaný muž má vazby na Česko-Krumlovsko a předpokládá se, že by se tam mohl pohybovat. Informuje o tom jeho česká policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Muž je vysoký asi 180 cm a je celý potetovaný, včetně obličeje. V levém uchu má kroužek ze žlutého kovu, v pravém uchu pecku z bílého kovu. Pokud jste ho někde viděli, volejte linku 158. Jaderná elektrárna Temelín otevřela v Týně nad Vltavou nové tréninkové a realizační centrum. Specifika práce v prostředí jaderné energetiky si v něm osvojí potrubáři, čerpadláři, armaturáři nebo technici přírubových spojů. Tyto profese jsou podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka klíčové pro provoz.
10: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně a v souladu se všemi pravidly a požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší než v jiném průmyslu. A v novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit, takže na reálnou práci pak přichází velmi dobře připravení.
6: Počasí.
7: Odpoledne počítejte s přeháňkami, místy i bouřkami, hlavně na východě kraje, při nich můžou padat menší kroupy. Teploty vystoupí maximálně k 21 stupňům. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně Celsia, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, ve vyšších polohách a na horách i srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty zítra jen 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž zůstane mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Pozor na dálnici D3 z Kaplice do Českých Budějovic na kilometru 146 u Kamenného újezdu. Auto tam narazilo do svodidel a kyvadlově se po nehodě jezdí u Třeboně směrem na Veselí. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
11: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Hezký den.
6: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzeny České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF. Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gumbou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Někdy se to hold takhle sejde, že na co sáhneš,

0: námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod. A potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám. Takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: The Beatles a Ticket to Ride. Píseň, která vznikla v roce 1965, a pokud jste fanoušci této skupiny, tak jistě víte, že tuhle píseň najdete na albu, které se jmenuje Help. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a nabízíme další příspěvek. Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku, tedy i březích srnek nebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak hájí zemědělci a vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Scherer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje Ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. České přehrady se za posledních 30 let v průměru oteplily skoro o 2 stupně Celsia. Policie hledá 30-letého muže z Českokrumlovska. Jeho zvláštním znamením je tetování po celém obličeji. Zítra se na jihu Čech výrazně ochladí a bude pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Zkouška se bude sestávat ze 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
5: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Průměrná teplota povrchové vody v českých přehradách stoupla za posledních 30 let skoro o 2 stupně Celsia. Zjistili to vědci z Českobudějovického biologického centra Akademie věd. Teplotní změny můžou mít velké dopady na život v nádržích, vysvětluje hydrobiolog Petr Znachor.
7: Teplejší voda znamená taky stabilnější teplotní stratifikace a to je něco, co nahrává sinicím. Samozřejmě také to může přispívat k tomu, že ta voda se méně promíchává, dochází tedy k vyčerpání kyslíku u dna a to samozřejmě může mít zase celou řadu konsekvencí, může to podpořit nárůst uvolňování metanu z nádrží.
5: Policie žádá o pomoc při pátrání po 30-letém Davidu Horákovi, pacientu psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Předevčírem se nevrátil z povolené vycházky po areálu a nemocnice trvá na jeho návratu. Pohřešovaný muž má vazby na jihočeský kraj, konkrétně na Českokrumlovsko, a předpokládá se, že by se tam mohl pohybovat. Informuje o tom jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Muž je vysoký asi 180 cm a je celý potetovaný, včetně obličeje. V levém uchu má kroužek ze žlutého kovu, v pravém uchu z bílého kovu. Na sobě by mohl mít tmavou mikinu, tmavé tepláky, černobílou kšiltovku a tmavé tenisky. Pokud jste ho někde viděli, volejte linku 158. Nejoblíbenější knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Kinneyho, který v anketě budoval už po 18. Třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky Jo Rowlingové. Výsledky 33. ročníku ankety, která taky nese jméno Václava Františka Suka, učitele a propagátora literatury pro děti, dnes pořadatelé vyhlásili v pražském Doxu. Poprvé po 15 letech se vítězem stala jiná kniha než Deník malého poseroutky nebo Harry Potter. V anketě letos hlasovalo 2000 dětských čtenářů.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude oblačné až zatažené, s přeháňkami, místy i bouřkami, hlavně na východě kraje, může ojediněle spadnout kolem 30 mm srážek a objevit se můžou menší kroupy. Teploty vystoupí maximálně k 21 stupňům Celsia. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové, večer budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž zůstane mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta v Písku v Pražské ulici. U Mezné na Táborsku narazilo nákladní auto do sloupu. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu jeho českého odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Právě teď je nejvyšší čas zařídit si brigádu. Zájemců je totiž hodně a nabídek ubývá. Kde ale brigádníci chybí a kolik se letos můžou vydělat, to se dozvíte v této hodině. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova, v práci nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká tedy bude hudba? Chybět nebudou Hana Zagorová, Olympik a právě teď přichází Tata zaspívat skupina Buty.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Rodinám dětí s postižením nebo vývojovými komplikacemi je věnovaný týden rané péče. Kampaň připomíná, jak důležitá je včasná odborná pomoc a podpora rodin hned při prvních pochybnostech o vývoji dítěte. V Českých Budějovicích ji nově doplní speciálně vybavená ambulantní místnost pro děti se zrakovým handicapem, která vznikla za podpory nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Modrou. Mareček vysypal barevná plastová auta do takové svítící krabice.
2: Některý jsou nějaký sportovní auta. Prohlídni si je. Tak si je můžeme různě rozstřídit i podle barev a i podle toho, co to je za auto.
3: Lapujme. Našiňujeme.
2: Tady je.
1: S úkolem Marečkovi pomáhá zraková terapeutka Kateřina Doskočilová.
2: Tady vlastně zkoušíme zrakové rozlišování, zrakovou percepci a máme to je nasvícený, aby vlastně byly detaily těch aut lépe vidět a Mareček to mohl zrakem lépe rozpoznat.
1: Celá tahle místnost slouží ke stimulaci zraku.
2: I k diagnostice. Děláme tady v prvé řadě funkční vyšetření zraku, kdy zjišťujeme zrakové funkce dětí, zrakové dovednosti a jak ty děti vlastně svůj zrak využívají v tom běžném denním životě. A následně to slouží ke stimulaci zraku, zrakové terapii.
1: Je tady takový nízký stůl, kde sedíte s dětmi i s rodiči. Pak tu jsou magnetické tabule, jak bílé, tak černé. Dominantní je určitě i interaktivní tabule, která je pohyblivá. Dá se s ní posouvat nahoru a dolů podle výšky dítěte.
2: Ta nám umožňuje jak vyšetřovat základní zrakové funkce, tak ale i následnou terapii. Je to bezvadný v tom, že to děti baví.
1: Místnost vznikla kvůli velké poptávce po rané péči a zejména po stimulaci zraku, říká ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
4: Protože máme dvě zrakové terapeutky aktuálně v týmu, tak jsme jim chtěli umožnit vlastně to vyšetřování paralelně v obou místnostech a můžeme být teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření a rodiče třeba nemusí za tím vyšetřením u zrakového terapeuta cestovat do Prahy, do Plzně a nebo na Vysočinu, protože jiná ordinace zrakového terapeuta tady není.
1: Vybudovat ambulantní místnost vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.
4: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli. Jednak jsme tedy ve zvláštním projektu získali digitální displej, který nám nesmírně pomáhá. A za druhé jsme mohli nakoupit i vybavení, jako je nábytek, testy a všechno, co jsme do té místnosti potřebovali.
1: Novou ambulantní místnost si budou moct zájemci prohlédnout ve čtvrtek. Den otevřených dveří bude určený hlavně pro odborníky a rodiče, kteří mají pochybnosti o vývoji zraku svého dítěte. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jednání s vedením fotbalového Dynama dnes probírali zastupitelé Českých Budějovic. Na své zasedání mimořádně zařadili bod, ve kterém mělo vedení města informovat o postupu dialogu obou stran. K situaci se přímo v sále zastupitelů vyjádřili představitelé Dynama. Podrobnosti nám přiblíží náš reportér Michal Bělský, který se jednání účastnil a na místě jej sleduje. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Michale, proč se dnes zastupitelé vraceli k situaci ve fotbalovém Dynamu?
1: Prakticky i hned po začátku jednání se o slovo přihlásili opoziční kluby Pirátů a hnutí Občané pro Budějovice s tím, že jim chybí základní informace o vývoji jednání mezi vedením města a klubu. Jen pro připomenutí, radnice mu vypověděla smlouvu o využití stadionu na Střeleckém ostrově kvůli nespokojenosti se směřováním Dynama a nabídlo odkup celého klubu. Ten naopak požádal o možnost odkoupení stadionu, který patří městu. No a opozici zajímalo, v jaké fázi jednání právě teď je. Návrh na zařazení bodu všichni zastupitelé jednomyslně schválili. Slovo si pak vzal náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko, který shrnul veškerá jednání města se zástupci klubu od doby, kdy ho převzala podnikatelka Neka Ede. Podle něho je koupě klubu nebo navýšení vlivu města v něm důležitá i kvůli fungování fotbalové akademie Dynama.
2: Ta mládež vlastně je velmi důležitá, v podstatě nejdůležitější pro nás, kde potom hraje Ačko, je samozřejmě nějaká třešinka a nějaký cíl i těch malých kluků, ale ta akademie je pro nás opravdu to nejzásadnější. My bychom rádi v ní více se angažovali, více možná o ní rozhodovali, více ji rozvíjeli, protože ona rozvíjena v podstatě není.
1: Jak dál náměstek Petr Maroš uvedl, situaci je třeba řešit i kvůli tomu, že podle něho už klub nedělá městu dobré jméno. Tomu má odpovídat i slabá divácká návštěvnost na zápasech A týmu.
0: Jak se k postoji vedení města staví představitelé klubu?
1: Na dnešní jednání dorazil zástupce Dynama Jan Teplý a sportovní ředitel Miroslav Markovič. Oba dva si vzali při diskuzi slovo a upozornili na to, že by další jednání mezi klubem a městem měla být transparentní a za účasti ostatních stran v zastupitelstvu. Současně kritizovali i snahy města na posílení vlivu v akademii Dynama nebo nedostatek času na stabilizaci klubu, který se podle jeho zástupců dostal do velkých problémů už za předchozího majitele Miroslava Koupka. Podle sportovního ředitele Markoviče vedení města zbytečně dostává Dynamo pod tlak.
3: Veškerá její řešení jsou krátkodobí a my vlastně jako klub a majitelka jako soukromý investor potřebuje a chceme dlouhodobou jistotu, abychom mohli náš sportovní plán rozvíjet, což je zásadní. My chceme stabilitu.
1: Markovič zároveň potvrdil snahy vedení Dynama posilovat vlastní fotbalovou akademii a její zázemí.
0: Michale, stihli zastupitelé dnes probrat i něco jiného než situaci okolo Dynama?
1: Co se týče dnešního jednání, tak se zatím o moc dál neposunuli. Osudu fotbalového klubu se věnovali od 9. hodiny raní, ale před pár okamžiky téma alespoň pro dnešek uzavřeli. K žádnému konkrétnímu řešení se ale nedobrali. Pokud tedy navážu na další program dnešního jednání, tak zastupitelé v nejbližších chvílích ještě projednají dotace pro sportovní kluby na území města pro letošní rok. Dohromady budou schvalovat podporu za necelých 13 milionů korun. A pokud návrh získá dostatečný počet hlasů, peníze si rozdělí celkem 62 českobudějovických sportovních klubů.
0: Michale, díky, pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas České

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Já jsem si představoval nějakou třeba zmrzlinu, nějaký točení zmrzliny, no, to jsem bohužel nenašel nic takového. Ale nevím, no, jako zda mi je docela jedno, cokoliv, co mi dá peníze, budu rád, jo.
2: Lukáš Horáček je studentem prvního ročníku střední průmyslové školy v Jihlavě. Letní brigádu si začal hledat už v půlce března.
1: Ptal jsem se v těch obchodech, jako je třeba Albert, Kaufland a tahle. Tam mi většinou dali přihlášku, to jsem vyplnil, ale vždycky tam říkali, že úplně nedávají moc velkou šanci na to, jestli tam dostanu, protože tam nás je hodně lidí.
2: Právě o brigády v supermarketech je hlavně mezi středoškoláky stále zájem. Podle Jindřicha Hodka z personální agentury Index Nosluš na jednu takovou nabídku připadne až 10 uchazečů.
3: Ty supermarkety patří k nějakému tomu průměru. I z toho důvodu, že ty supermarkety mají poměrně velkou fluktuaci. Když budu brát ty nejatraktivnější místa z pohledu brigádníků, jako nějaká kancelář, recepce, jo, nějaký muzeum, festival a tak dál, tak tam ten přetlak je výrazně větší a je to klidně 20-30 kandidátů.
2: Opačný problém ale trápí zemědělce. Podle zootechničky Dariny Pouvové z Třebíče je právě v tomto odvětví brigádníků nedostatek.
4: Protože je to obecně náročná práce, hlavně fyzicky, a každý úplně o to zájem nemá. Primárně k nám chodí na brigádu studenti zemědělských či veterinárních škol. Mají to v rámci praxe a hlavně mají k tomu nějaký cit, což je pro nás velice důležité.
2: Letošní nabídka brigád je zároveň v porovnání s loňskem zhruba o 10% nižší. Podle Jindřicha Hodka za to může celkové ochlazení ekonomiky, ale i rozšíření umělé inteligence.
3: Hodně populárních brigád, které přišly dělat vlastně během roku, jako i pomocní v marketingu a podobné věci, případně na nějaký lince zákaznické podpory, tak to vlastně všechno je v tuhletu chvíli řešen formou nějakého chatbotu nebo AI chatbotu a v podstatě dá se říct, že na tohleto brigádníci nejsou.
2: Z celkové nabídky letních přivýdělků na Vysočině jich je asi 70% manuálního charakteru. Vyplývá to z dat agentury Index Nosluš. Brigádníci si při nich přijdou zhruba na 140 až 160 korun na hodinu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Počasí je dnes chvilku tak a pak zase jinak. Jisté však je, že se v kalendáři blíží zmrzlí muži a to nebývá o překvapení nouze.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: No, to bude hned to největší překvapení, protože Pankrác přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Ale teď ještě k noci. Večer bude oblačno až zataženo, četné přehánky a lokální bouřky. Během první polhoviny noci ty bouřky dozní a srážek trošku ubyde. K ránu se oblačno začne protrhávat a místy ještě budou přehánky v polohách nad 700 metrů, ale i srážky smíšené nebo sněhové. Teplota ráno klesne na 6 až 3 stupně. Vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Během zítřka nás čeká proměnlivá oblačnost a místy přehánky v polohách nad 700 metrů, večer pak nad 900 metrů smíšené nebo sněhové. Večer ale už ty srážky budou ustávat a začne se vyjasňovat. Teplota to bude takový velký šok zítra 8 až 11 stupňů, čili přibližně o 10 stupňů chladněji než dneska. Na horách bude kolem 4. Vítr mírný během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní, 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, to je kolem 55 km v hodině, bude večer slábnout.
0: No brr, nic moc tedy. A jaká bude středa?
2: To už k nám od západu zasáhne nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ve středu, promiňte, já jsem si tady něco pokazila v tom čtení, ale už je to v pořádku. Ve středu bude jasno až polojasno, během dne potom převážně oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky. Později večer začne od severozápadu přibývat oblačnost a přehánky související s blížící se studenou frontou. Ve středu ráno bude klesne teplota na 4 stupně až 0 a můžou se objevit i přízemní mrazíky. Přes den vystoupí na 12 až 16. Vítr povane mírný, jeho západní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás počasí překvapí ve čtvrtek nebo v pátek?
2: Brázdou nízkého tlaku vzduchu a další studenou frontou. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, dopoledne místy přechodně i problikne sluníčko. Místy se taky vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky. Teplota ráno bude kolem 6 stupňů a odpolední do 17. Vítr mírný jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu. A v pátek to už bude zataženo a postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 5 stupňů, odpolední tak do 15 a vítr povane jen slabý proměnlivý.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Posloucháte

0: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví, to a mnoho dalšího s Markétou Lukáškovou podrobně probereme přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás v úterý 12. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou. Nové tréninkové centrum jaderné elektrárny Temelín vycvičí ročně stovky techniků. V Německu jsou 4 lidé v nemocnici, byli v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Na jihu Čech zaprší, místy i zabouří a výrazně se ochladí. Zítra naměříme maximálně kolem 10 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moct na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levnější než dnes. Resort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Jaderná elektrárna Temelín otevřela nové tréninkové a realizační centrum v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Specifika práce v prostředí jaderné energetiky si v něm osvojí potrubáři, čerpadláři, armaturáři nebo technici přírubových spojů. Tyto profese jsou podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka klíčovým článkem provozu.
3: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně a v souladu se všemi pravidly a požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší než v jiném průmyslu. A v novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit, takže na reálnou práci pak přichází velmi dobře připraveni.
2: Českobudějovičtí dobrovolníci odstranili z přírody skoro 3 tuny odpadu při jarní akci Uklidme Česko, informovala o tom mluvčí krajského města Jitka Bruha-Velclová. Do úklidu se zapojilo 745 dobrovolníků ze škol, sportovních klubů a spolků, naplnili víc než 200 pytlů. Kromě komunálního odpadu se sbírali i objemné předměty jako matrace, pneumatiky a další nepořádek. Ve Frankfurtu nad Mohanem jsou hospitalizovaní 4 lidé, kteří byli na výletní lodi MV Hondius v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo, že nemají žádné příznaky onemocnění. Patrně je ještě dnes odvezou do spolkových zemí, kde žijí, a všichni 4 zůstanou v karanténě. Ministerstvo dodalo, že v následujících týdnech je budou průběžně sledovat. Inkubační doba hantaviru může trvat až 45 dnů.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se vyskytují přehánky, místy bouřky, ty můžou být na východě kraje i silné a můžou při nich padat menší kroupy. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Zdržení vás čeká na silnici 23 u Strmilova na Jindřichohradecku směrem do Studené a v Písku zasahovali hasiči u nehody osobního auta, které skončilo v plotě v Pražské ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi. Humoriáda.

0: Václav Neckář zazpíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemioku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je! Je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale to je tak čtvrt století mladší.
2: Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk. Pátek, sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: A ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého parťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nich vás oba veřil zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, ano. Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, i samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvoj Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philipp je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíky, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih. Ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já si před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozdělili jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
2: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Dobrý den.
6: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
2: Zdravíme.
5: Dobrý den.
6: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To jako pr.
5: Jo, jako prču z aristokracie.
6: Jo, takhle,
5: já jsem přemýšlel, vy...
6: Zvolach je jako...
7: Vy imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
2: Ačko nebo Bčko?
6: Ale jinak musím chlít, že jsem ta humoriáda.
2: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
2: Ano, děkujeme vám.
5: Naslyšenou,
2: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
5: Dobré odpoledne.
9: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
2: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
2: Kroměříž to rozhodla.
5: Dobrý den. Tak Kroměříž.
2: Jdeme na ně.
5: Jdeme.
2: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
11: Suchý a vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
12: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
13: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
11: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
12: Tři kočky.
11: Jaký?
12: Brunety.
11: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
13: Má rozum.
11: No. No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
13: Já bych těmi dvě starosti.
11: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
12: Já elektřině nerozumím, já se to...
11: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
12: Vždycky jsem dostal ránu.
11: On, já věděl, že má ránu, ale já...
14: Ty mi čteš myšlenky.
11: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
13: Tej se jinej zase.
11: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
13: Co?
11: Na to tež nebo na
13: něco? Na to tež nebo na jinek. Já se podle toho zařídím.
11: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
12: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
11: Ano.
13: Ono... Někde o tam teď.
11: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wérich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
13: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
11: To není pravda.
14: To tak můžete říct.
11: Jo.
14: A i před lidma ještě.
11: Jo.
13: Tak já, to je vydírání.
11: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
12: No, tak špatnej snad nejseš.
2: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
5: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
2: Tam odkážeme naše posluchače.
5: Ano, ano,
2: dobrá.
5: Ano.
2: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
2: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
2: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
2: Laďka Kozderková.
14: Přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laďku, já tady udávám laďku a vysokou laďku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laďku, ale pro moji laďku.
2: Tak to je rtuťovitý Luděk
14: Sobota.
2: Já jsem
14: to nemyslel zlé, že jo? No, a laďku, já laďce fandím docela.
2: No, tak on je jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
2: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kuzderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se
3: na shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kuzderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano.
1: Hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo?
1: Tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu laťku hodně vysoko, takže na paní Laťku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, my to určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišnova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laťku Kuzderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laďenku Kuzderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte, prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně.
11: Radosti.
1: A děkujeme krásně. Děkuji. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte. Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
8: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
8: Já nevím, koho volali, no volali další, tak to asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
8: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
8: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: Já jsem tady byl první.
8: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
8: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
8: Ano.
12: Na to mám svědky.
8: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
8: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
8: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
8: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne? A furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
8: Víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
8: sám
12: jsem
8: sebe
12: tady
8: předběh.
12: První.
8: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu obec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
8: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
8: Tak tam snad jděte, no.
12: No tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
8: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
8: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
8: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
8: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní a

0: páni.
1: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
0: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
2: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No, já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kterých chtějí být všude první.
2: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
2: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
2: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
0: No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
2: Ne.
0: No to byla přece v hýsky,
2: jo,
0: ale domácí.
2: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: Váně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ambulantní místnost v Českých Budějovicích pomáhá dětem se zrakovým postižením. Mezinárodní federace novinářů odeslala české vládě dopis, ve kterém odsuzuje navrhované změny na financování veřejnoprávních médií v Česku. Budova základní a mateřské školy na náměstí Mikuláše z Husy v Táboře bude mít novou omítku a sociální zázemí. Teploty v noci klesnou ke 3 stupňům, zítra vystoupí maximálně k 11. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Speciálně vybavená ambulantní místnost v Českých Budějovicích nově slouží rodinám dětí se zrakovým postižením. Zrakové terapeutky využívají pro diagnostiku i zrakovou stimulaci. Vybavení místnosti stálo zhruba 200 tisíc korun, dodává ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
4: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli. Jednak jsme tedy ve zvláštním projektu získali digitální displej, který nám nesmírně pomáhá. A za druhé jsme mohli nakoupit i vybavení, jako je nábytek, testy a všechno, co jsme do té místnosti potřebovali.
3: Tématu se bude věnovat náš Den v kraji, který začne hned po zprávách. Rekonstrukce čeká základní a mateřskou školu na náměstí Mikuláše z Husy v Táboře. Radní schválili zadání výběrového řízení na zhotovitele. Město za novou omítku a modernizaci sociálního zařízení ve všech patrech budovy zaplatí více než 5 milionů korun. Místostarostka Lenka Horejsková z TOP 09 k tomu dodala.
5: Zahrnuje to demontáž těch obkladů, demontáž všech těch keramických záležitostí a instalaci nových keramickou dlažbu, obklady a samozřejmě to sanitární zařízení. Ta rekonstrukce bude samozřejmě probíhat v době prázdnin.
3: Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly. V Česku se řeší dvě novely financování veřejnoprávních médií. Ta první počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků. Ta druhá, to je poslanecký návrh a jeho cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slavie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slavie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se vyskytují přehánky, místy bouřky, ty můžou být silné s menšími kroupami. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Místní západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Žádná nehoda by teď neměla komplikovat provoz na jihu Čech. Zpozorněte ale na dálnici D3 u Nových Chodějovic ve směru na Prahu. Je tam ulomený blatník, dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. V této hodině pokračujeme souhrnem zajímavých publicistických příspěvků a přidáme samozřejmě i další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na skupinu Monkeys, Jitku Zelenkovou, nebo právě teď na Petra Muka. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice, a ve studiu už je připraven kolega Lukáš Pelikán s dnešním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Zastupitelé Českých Budějovic při dnešním jednání mimořádně probírali osud fotbalového Dynama. Radnice klubu vypověděla smlouvu o využívání stadionu na Střeleckém ostrově kvůli nespokojenosti se směřováním Dynama a nabídla odkup celého klubu. Ten naopak požádal o možnost odkupu stadionu, který patří městu. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko je koupě klubu nebo navýšení vlivu města v něm důležitá i kvůli fungování fotbalové akademie Dynama. Klub podle něj nedělá město dobré jméno. Zástupci Dynama postup města kritizují. Obě strany nakonec na dnešním jednání shodu o dalším postupu nenašly. Začíná rekonstrukce zimního stadionu ve Vimperku. Staveniště dnes převzala vysoutěžená firma. Práce za 30 milionů korun zahrnují obnovu severní a východní stěny budovy, celé střechy, včetně izolace a montáž vnitřní vzduchotechniky. Stavební technika až do října omezí pohyb v okolí, říká starostka Hnutí STAN Jaroslava Martanová.
3: Jak tam bude omezeno parkování? Jedná se o restauraci při hlavou u zimního stadionu, dále o veřejné parkoviště. Jednáme i se sportovními kluby, co to pro ně bude znamenat.
2: 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let, tedy i březích samic. Podle myslivců je vyhláška neetická. Podle ministerstva zemědělství se díky celoročnímu lovu podařilo už snížit v mnoha honitbách stavy zvěře, říká jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
4: Primárním záměrem bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu.
2: Tématu se věnovala naše reportérka, podrobnější budeme za pár minut. Dopravní policisti v Prachaticích hledají neznámého viníka nebo neznámé viníky 3 nehod. Ve všech případech jde o poškození jiných osobních aut. Na webu policie o tom dnes informovala jeho česká mluvčí Martina Joklová. První nehoda se stala ke konci dubna v Černohorské ulici v Prachaticích. Další 2 případy jsou z minulého týdne v lokalitě U Sloupů u Vimperku a ve Vimperku v Pasovské ulici. Ani v jednom případě neznámý řidič u nehody nezastavil ani ji neoznámil. Pokud jste byli svědky některé z nehod, obraťte se na linku 158.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Pánové Kotwald a Hložek byli v pohodě a doufám, že i to je i váš případ. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rodinám dětí s postižením nebo vývojovými komplikacemi je věnovaný týden rané péče. Kampaň připomíná, jak důležitá je včasná odborná pomoc a podpora rodin hned při prvních pochybnostech o vývoji dítěte. V Českých Budějovicích ji nově doplní speciálně vybavená ambulantní místnost pro děti se zrakovým handicapem, která vznikla za podpory nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Modrou.
2: Modrou?
3: Mareček vysypal barevná plastová auta do takové svítící krabice.
2: Některý jsou nějaký sportovní auta, prohlídni si je. Tak si je můžeme různě rozstřídit i podle barev a i podle toho, co to je za auto.
1: Lapujeme? Začínám. Tady je.
2: Tady je.
3: S úkolem Marečkovi pomáhá zraková terapeutka Kateřina Doskočilová.
2: Tady vlastně zkoušíme zrakové rozlišování, zrakovou percepci. A máme to je nasvícený, aby vlastně byly detaily těch aut lépe vidět a Mareček to mohl zrakem lépe rozpoznat.
3: Celá tahle místnost slouží ke stimulaci zraku.
2: I k diagnostice. Děláme tady v prvé řadě funkční vyšetření zraku, kdy zjišťujeme zrakové funkce dětí, zrakové dovednosti a jak ty děti vlastně svůj zrak využívají v tom běžném denním životě. A následně to slouží ke stimulaci zraku, zrakové terapii.
3: Je tady takový nízký stůl, kde sedíte s dětmi i s rodiči. Pak tu jsou magnetické tabule, jak bílé, tak černé. Dominantní je určitě i interaktivní tabule, která je pohyblivá. Dá se s ní posouvat nahoru a dolů podle výšky dítěte.
2: Ta nám umožňuje jak vyšetřovat základní zrakové funkce, tak ale i následnou terapii. Je to bezvadný v tom, že to děti baví.
3: Místnost vznikla kvůli velké poptávce po rané péči a zejména po stimulaci zraku, říká ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
4: Protože máme dvě zrakové terapeutky aktuálně v týmu, tak jsme jim chtěli umožnit vlastně to vyšetřování paralelně v obou místnostech a můžeme být teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření a rodiče třeba nemusí za tím vyšetřením u zrakového terapeuta cestovat do Prahy, do Plzně a nebo na Vysočinu, protože jiná ordinace zrakového terapeuta tady není.
3: Vybudovat ambulantní místnost vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.
4: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli. Jednak jsme tedy ve zvláštním projektu získali digitální displej, který nám nesmírně pomáhá. A za druhé jsme mohli nakoupit i vybavení, jako je nábytek, testy a všechno, co jsme do té místnosti potřebovali.
3: Novou ambulantní místnost se budou moct zájemci prohlédnout ve čtvrtek. Den otevřených dveří bude určený hlavně pro odborníky a rodiče, kteří mají pochybnosti o vývoji zraku svého dítěte. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17 hodin 23 minut, tady jeden v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do dvou let věku. Tedy i březích srnek nebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelou naopak hájí zemědělci a vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice ladíte Den v kraji. V městské galerii ve Volarech dnes od 18 hodin začne výstava s poetickým názvem Anima Mundi. Jejím autorem je výtvarník a pedagog Vít Pavlík, který své náměty čerpá z krajiny Šumavy a z fascinace přírodními strukturami. V poslední době začal malovat přímo na přírodní kameny, které podle něj nesou vlastní příběh i paměť času. V Jihočeském dopoledni s autorem dnes vedla rozhovor kolegyně Hanka Šoberová.
1: Vy dlouhodobě pracujete s inspirací přírodou a taky Šumavou. Kdy jste si uvědomil, že už vám nestačí malovat jenom na klasické plátno?
2: Byla to náhoda, protože kamarád, který se zabývá prodejem kamenů, vzácných kamenů, obkladových, především mramor, vzácné žuly a různé další kameny, přišel s nápadem, že ty kameny jsou tak krásné, že bychom mohli zkusit jenom vyříznout hezkou část toho kamene a zkusit to zavěsit na zeď jako přírodní obraz. No a já jsem říkal, ale to je trošku málo, to může udělat každý, pojďme to zkusit nějakým způsobem pojednat. Vyzkoušel jsem to, začal jsem na ten kamen přímo malovat. Není to jednoduché, samozřejmě technologicky, a tam jsem opravdu objevil to spojení s přírodou ještě hlubší, než na to samotné plátno.
1: Když držíte v ruce kámen, který je starý miliony let, mění to nějak váš přístup k tvorbě?
2: Určitě je to obrovský respekt, protože já se vlastně cítím takovým spoluautorem toho vyprávění, toho kamene, a přistupuji k tomu tak, abych vlastně nepoškodil to, co ta příroda sama vytvořila. Spíš doplnil.
1: No, říkáte, že se při tvorbě cítíte spíš jako spoluautor, než jako člověk, který ovládl materiál. Jak tomu máme vlastně rozumět?
2: Musí se o tom více přemýšlet. Ty zásahy jsou samozřejmě menší než na plátně a těžko se napravují. Takže v tom je ten respekt k tomu materiálu.
1: Jsou kameny, které si o obraz doslova řeknou sami? Podle čeho poznáte, že právě tenhle materiál funguje?
2: Musím mít inspiraci a je to přesně tak, jak říkáte. Některé kameny jsou samozřejmě méně zajímavé a tím pádem by vyžadovaly více práce, mého soustředění, ale na ty samozřejmě maluji také. Ale opravdu je to jako se vším, občas je ten kamen tak zajímavý a tak působivý, že mě prostě volá a láká k tomu a to dílo se povede daleko snadněji. Den v kraji.

0: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví, to a mnoho dalšího s Markétou Lukáškovou podrobně probereme přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás v úterý 12. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Už skoro 21 titulů v řadě, tímto rekordním unikátem se pyšní prvoligové vodní polistky ze Strakonic. Dlouhodobým trenérem mistryň České republiky je Marek Fügner, který i ve svých 55 letech nedávno zase začal hrát soutěžní zápasy ve druhé tuzemské mužské lize. Dnes dopoledne byl naším hostem, část rozhovoru uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: No, to bude hned to největší překvapení, protože Pankrác přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Ale teď ještě k noci. Večer bude oblačno až zataženo, četné přehánky a lokální bouřky. Během první poloviny noci ty bouřky dozní a srážek trošku ubyde. K ránu se oblačno začne protrhávat a místy ještě budou přehánky v polohách nad 700 metrů, ale i srážky smíšené nebo sněhové. Teplota ráno klesne na 6 až 3 stupně. Vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Během zítřka nás čeká proměnlivá oblačnost a místy přehánky v polohách nad 700 metrů, večer pak nad 900 metrů smíšené nebo sněhové. Večer ale už ty srážky budou ustávat a začne se vyjasňovat. Teplota to bude takový velký šok zítra 8 až 11 stupňů, čili přibližně o 10 stupňů chladněji než dneska. Na horách bude kolem 4. Vítr mírný během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní, 4 až 8 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, to je kolem 55 km v hodině, bude večer slábnout.
0: A jaká bude středa?
2: To už k nám od západu zasáhne nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ve středu bude jasno až polojasno, během dne potom převážně oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky. Později večer začne od severozápadu přibývat oblačnost a přehánky související s blížící se studenou frontou. Ve středu ráno klesne teplota na 4 stupně až 0 a můžou se objevit i přízemní mrazíky, přes den vystoupí na 12 až 16. Vítr povane mírný, jeho západní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A čím nás počasí překvapí ve čtvrtek nebo v pátek?
2: Brázdou nízkého tlaku vzduchu a další studenou frontou. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, dopoledne místy přechodně i problikne sluníčko. Místy se taky vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky. Teplota ráno bude kolem 6 stupňů a ta odpolední do 17. Vítr mírný jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu. A v pátek to už bude zataženo a postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojedinělé bouřky. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 5 stupňů, odpolední tak do 15 a vítr povane na slabý proměnlivý.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme a přejeme pěkné odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju vám taky a naslyšenou.

0: Ozzy Osbourne a Dreamer, jeho hit z roku 2001 o touze po lepším světě, míru a o obavách o budoucnost dalších generací. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Lední hokej má Jaromíra Jágra a vodní polo, řečeno opravdu s velkou mírou nadsázky, má Marka Fignera. Ve svých 55 letech nedávno naskočil do soutěžního utkání druhé české ligy ve vodním pólu. Mimo to trénuje prvoligový ženský tým, který se pyšní 20 titulů získaných v řadě za sebou. A ten 21. si s jistotou připíšou už tento víkend. Marek Figner o tom mluvil dnes dopoledne v našem vysílání s moderátorem Matějem Vodičkou. Část rozhovoru nabízíme právě teď.
1: K tomu rekordu v lize žen, což je opravdu velmi úctyhodná bilance, jak jsme zmínili tento víkend, váš strakonický oddíl ženský tedy si připíše 21. titul v tuzemské první ženské lize. A o tom titulu prý bylo rozhodnuto vlastně už velmi záhy po začátku sezóny. Je to pravda? Čím to je, že máte opravdu jako takovou sílu v tom týmu ženské?
2: Neřekl bych úplně hned po začátku sezony, ale tak jako v průběhu sezony už to bylo jasné, protože no, sílu. Máme kvalitní tým, je to prostě dostaneno o tom, že tomu tréninku věnujeme fakt jako hodně a samozřejmě je to hrozně těžký ty holky motivovat k tomu tréninku, protože ta konkurence v té české lize je fakt jako malá. Jo. Byť je pravda, že teď se to začíná trošku zvedat, protože i ty mladý holky, který ty týmy začínají jako posilovat těma mladýma holkama, takže a je to možná vázaný i na ten program, o kterém možná ještě budeme mluvit, tak už ta konkurence začíná jako malinko vznikat, jo? Což je jako dobrý, protože samozřejmě ve vztahu k nějaké reprezentaci a k nějakým jako mezinárodním utkáním je to hrozně složitý.

0: Částečně, protože česká ženská reprezentace ve vodním pólu se před časem zařadila do speciálního programu, který by měl tedy vyvrcholit účastí na olympiádě v Los Angeles za 2 roky. Vy jste teď říkal sám, doufáte, že tam budete jako trenér. Je to spíš zbožné přání nebo opravdu reálný výhled podle vás?
1: Reálný výhled, nevím, jak bych to nazval. Je to samozřejmě jako zbožné, nebo přání nás, to je všech. Snažíme se proto dělat maximum, snažíme se ten tým připravovat tak, aby to mohlo fungovat. Zásadní problém vidím v tom, že ta konkurence v rámci té Evropy a ten systém toho, jakým způsobem můžete se na to olympiádu dostat, je jako složitý. Jo, to znamená, když se bavíme o tom, že je vytvořený nějaký program, jsou vytvořeny nějaké podmínky, které samozřejmě na začátku vypadaly nějak a teď vypadají trošku jinak, ten přísun peněz se samozřejmě v průběhu té doby snižuje, protože těch sportů je víc a samozřejmě chápu to, že ty peníze ani ten stát nemá na to, aby tohle mohl podporovat jako v plné výši. Takže to samozřejmě má určitý dopady i na tu přípravu. Tím nechci říct, že za 2 roky budeme tvrdit, že jsme na olympiádu nejeli, protože jsme na to neměli peníze, ale je to o tom, jakože buď profesionální sport, anebo neprofesionální sport. A dneska, když to vidíte, tak ať jedeme na mistrovství Evropy, ať jedeme kamkoliv, a když my jsme byli vlastně s holkama předloni v Eindhovenu, kde jsme se nominovali kvalifikovali na mistrovství Evropy a skončili jsme 12., což byl jako obrovský úspěch, jeden z největších úspěchů v historii, tak jsme tam byli jako jediný vlastně tým, který byl složený čistě z amatérek, že jo. Takže ale je to hrozně těžký, protože když vidíte, ta konkurence je celá postavená na profesionálním sportu. Ale říkám, děláme pro to maximum, snažíme se ty kempy pro ty holky dělat, snažíme se ty holky motivovat, snažíme se udělat maximum pro to, aby jsme se posouvali k tomu cíli, který by měl v tom roce 2028 přijít.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

ať se na hucovský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší finajmou ptá. Jo, ho, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmou ptá. Jo, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší ty najmo.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. Extrémní sucho zůstává na třetině území Česka. Českobudějovičtí zastupitelé nenašli shodu s vedením fotbalového Dynama. Počasí Pankrác přinese výrazné ochlazení. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické, zaměřené na ten daný obor, a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená, vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje, a taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu Intersucho. Podle webu byl největší rozsah původní půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly hlavně nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Českobudějovičtí zastupitelé se dnes přes 6 hodin zabývali situací okolo fotbalového Dynama. Mimořádný bod zařadili na program jednání na žádost opozice. Té dlouhodobě chybí informace z vyjednávání vedení města a klubu kvůli jeho budoucnosti a stadionu. Na jednání přišli někteří představitelé klubu. Zástupci vedení města na sněmu navrhli mimo jiné další kroky.
4: Dejme Dynamu jeden rok na Třeleckém ostrově, dejme jim prostor na složišti, vedle toho navyšme vliv kraje a města v akademii, hlavně zrušme klauzuli, že ovšem rozhoduje majitel Dynama.
5: Vysvětluje náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko. Podle provozního ředitele Dynama Miroslava Markoviče jsou ale takové požadavky nepřijatelné.
6: Veškerá její řešení jsou krátkodobí a my vlastně jako klub chceme dlouhodobou jistotu, abychom mohli v náš sportovní plán rozvíjet.
5: Obě strany nakonec na dnešním jednání shodu o dalším postupu nenašly. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Strakonice po 8 měsících dokončili opravu ulice Pohraniční stráže. Důvodem rekonstrukce byl dlouhodobě nevyhovující technický stav vozovky i navazující infrastruktury. Oprava ulice si vyžádala 14 milionů korun, informovala o tom dnes mluvčí radnice Markéta Bučoková. Stavební práce zahrnovaly celkovou opravu ulice, včetně nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se vyskytují přehánky místy bouřky, ty jsou někdy i silné a padají při nich menší kroupy. V noci se ochladí na 6 až 3 stupně Celsia, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové, večer budou ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se na silnici 24 u Lomnice nad Lužnicí směrem na Třeboň a taky na kruhovém objezdu v Okružní ulici v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a melodie podvečera, které právě teď znění éterem. No a já mám na telefonu už dnešního prvního volajícího. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Zdravím paní Věru. Mějte se hezky a přeji vám hezky odpoledne také.
1: Děkuji za přivítání, pane Hradku, já vás také zdravím a prosila bych vás o hezkou písničku, a sice pro kamarádku paní Bohunku Sudovou v Blatné, která dneska slaví krásné 85. narozeniny. Naše Jana Čechů v Prachaticích ve středu oslaví 57. a pan Karel Žíha v Blatné 67. také oslaví ve středu. A v pátek opět moje kamarádka Anuš Červenková v Blatné oslaví 76. narozeniny. A konečně v neděli moje vnučka Monička oslaví 34. narozeniny. A proto všem oslavencům přeji všechno nejlepší. Ze srdce všem přeji krásný život, plný lásky, pevného zdraví, hodně radosti a štěstí, a přeje jim to Věra v Blatné, teta a babička také.
0: No moc děkujeme.
1: A vám, pane Radku, děkuji za všechno. Jste hodnej chlapec a mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Díky, my se samozřejmě připojujeme s přáním a posíláme píseň od Eleny Lukášové.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice. No a já mám na telefonu dalšího dnešního volajícího. Tady je Český rozhlas České Budějovice, Radek Gibiš. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát babičce Daně Tylové z Nákří k jejím narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví. A to jí přeje syn Radim, syn František s rodinou, vnuk Péťa a Lukášek a všichni ostatní příbuzní. Děkuji za ptání.
0: My budeme posílat písničku od známého italského barda, na kterého volají drupy. Je to tak?
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky nashledanou.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na Den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sassmann nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, hezký večer, jsem rád, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice a právě v tuto chvíli vlídné tóny neboli hudbu beze slov. Rocková hudba není tak docela synonymem melodických průzračných melodií, ale dnešní hudební přehlídka přinese několik instrumentálek, které právě vyšly z tohoto stylového pole, přičemž jejich interprety budou věhlasní kytaristé. Roy Buchanan, to je jméno prvního z nich, jehož nahrávku jsme pro vás pro dnešek vybrali. Leroy Roy Buchanan pocházel z Arkansasu, část mládí ovšem prožil v Kalifornii. Desky jako kytarista a zpěvák natáčel už od začátku 60. let. Po přestěhování se do Washingtonu sílela jeho reputace vynikajícího rockového kytaristy. Byl zaujat Jimem Hendrixem a hrál i jeho skladby. Ovšem mnohem širšího uznání se dostalo Roy Buchananovi až na začátku 70. let, kdy dokonce dostal nabídku od Rolling Stones, aby nahradil předčasně zemřelého Briana Jonese. S nadsázkou se o něm psalo jako o nejlepším neznámém kytaristovi na světě. Velký ohlas vzbudilo jeho druhé album, nazvané jednoduše Roy Buchanan. Bohužel, hudební dráha Roye Buchanana nebyla dlouhá. Po jedné domácí hádce byl zatčen za veřejné opilství. Byl nalezen oběšený na vlastní košili ve vězeňské cele 14. srpna roku 1988 ve věznici okresu Fairfax ve Virginii. Dožil se pouhých 48 let. Jak kontrastní byla nálada nejslavnější nahrávky tohoto velmi talentovaného kytaristy, který hrál rock and roll, blues, jazz, rock nebo country. A právě countryového původu je původně zpívaná písnička Sweet Dreams, Sladké sny autora Dana Gibsona, a tu s úspěchem natočili i jiné hvězdy tohoto žánru jako Pharrell Young nebo zpěvačka Patsy Cline. Zde je velice působivá instrumentální verze kytaristy Roye Buchanana Sladkých snů a Jiříka Salván přeje klidný poslech a sladké sny.

Spanish Guitar, španělská kytara, to je název písně výjimečného severoirského blues a hardrockového kytaristy Garyho Moora, původně vydaná na singlu na konci 70. let. Existuje několik verzí písně, jednak zpívaná Garym Moorem, v jejímž textu touží po dovolené ve Španělsku a španělské senioritě. Alternativní verze obsahuje vokály jeho parťáka ze slavné kapely Thin Lizzy Phila Lynotta. Ovšem vy jste poslouchali instrumentální verzi španělské kytary skladby Garyho Moora s melodickými kytarovými riffy. Je smutnou ironií osudu vzhledem k textu Spanish Guitar, že Gary Moore zemřel o několik desítek let později na infarkt během dovolené v Estepóně právě ve Španělsku. Zajímavostí bylo také zpracování staré filmové pohádkové písničky Over the Rainbow Za tou duhou, a tu proslavila Judy Garland. Vy jste ji však poslouchali v podání legendárního britského kytaristy Jeffa Becka. Ještě více atypická byla pro původem bostonského kytaristy a zpěváka Jonathana Richmana následující skladba. Jednak tím, že je to instrumentálka, jednak hudebním vyzněním, neboť Jonathan Richman byl se svou kapelou Modern Lovers považován za jakéhosi otce punk rocku, který, když po svém uchopil starší písničku jamajského zpěváka Earla Zeroa, dal jí název Egyptian Reggae, egyptské reggae, a měl s ní velký hit v roce 1977.

Následně po egyptském reggae jste mohli vejít do čajovny. Jinými slovy, zahrali jsme vám instrumentálku skvělého, bohužel již nežijícího českého kytaristy Radima Hladíka a kapely Dobově Modrý efekt. V nahrávce z roku 1973 mimochodem čajovna byla vůbec první skladba, která byla v roce 2019 uvedena do české beatové síně slávy. A ještě jednu hudební lahoutku jsme pro vás na závěr připravili, a to úpravu hitu krále Mamba Perese Prada, španělsky Patricia a anglicky Patricia, v podání dalších dvou naštěstí žijících mistrů kytary, Američana Raya Kudra a Kubánce Manuela Galbana, z jejich společného a cenou Grammy oceněného alba Mambo Sinuendo z roku 2003.

Máte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Pražský fotbalový klub Slavia čelí kvůli výtržnostem fanoušků správnímu řízení s ministerstvem vnitra. Dobrovolníci v Českých Budějovicích se sbírali 3 tuny odpadu při akci Ukliďme Česko. V noci spadnou teploty až ke 3 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den ministerstvo financí vyhláškami. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Lukáš Němec původně navrhoval 7letý trest a teď zváží další postup. Abatyše se odmítla k rozsudku vyjadřovat. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušku Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Jihočeským policistům se podařilo vypátrat hledaného 30-letého muže z Českokrumlovska, který utekl z psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Díky všímavým občanům ho našli na Volyňsku, informuje o tom mluvčí policie Štěpánka Švarcová a děkuje za spolupráci. Českobudějovičtí dobrovolníci odstranili z přírody skoro 3 tuny odpadu při jarní akci Ukliďme Česko, informovala o tom mluvčí města Jitka Bruha-Velclová. Do úklidu se zapojilo skoro 750 dobrovolníků ze škol, sportovních klubů a spolků. Kromě komunálního odpadu nazbírali i objemné předměty jako matrace, pneumatiky a další nepořádek.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 6 až 3 stupně Celsia, na horách k minus 1 a bude pršet. V úterý očekávejte proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, na horách i sněžení. Nejvyšší teploty 8 až 11 stupňů Celsia, na horách kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Její kompletní oprava bude trvat až do konce roku. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení, to bylo ale rodeo, to nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

a věci s tím souvisejí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
2: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
0: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Pardon, ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
0: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti, nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku
1: UNICEF. Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní, takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy jí bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny právě jakoby dopravní, třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit, vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil

0: V soukromí mám moc ráda ticho.
1: Ticho léčí.
0: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
1: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
0: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
1: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
0: jo,
1: zkrátka.
0: Jo, výborně.
1: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
0: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní navstupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Z Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Vadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

ztracených rad. Se mi táto dával od dětství, slaběj z dobrodiní hrát. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem plející

obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebně

0: přes větve časem tlející. Ani nevíš, co mi jde za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha. Ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jok s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minisingrů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera svůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
3: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že se naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
2: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
4: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
2: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
5: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
2: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání.
1: Počasí.
2: Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Hledám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš, já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano, už se vrací, pane, vidíte, tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši, tiše, skrčku, tiše, musím ho překvapit, ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Můj toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovy.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
7: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Ne?
7: Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomloval nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne, ne, ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka. Podarujte ubohého slepce. Podarujte chudáka. Pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu. Nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: jsi. Rytíři štěstěny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stavej, Billy Bones, jo, tak mám ti pomoct tou hledýkou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore, to vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoli, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlez do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strelony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo,
1: tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklobi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu, tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové, mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš, a dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
3: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěkný, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
2: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
3: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
2: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
2: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu.

0: vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
1: Samé bukáty, samé bukáty, samé

válečnej mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen ruk a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský

0: lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ponad v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, je to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že se z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám ono co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. mám několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mi respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku. Štěstí.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý, krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaký

0: komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je asi dobrý pro...
1: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch
0: lázní? Ano, přesně tak situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
1: A mohla byste být konkrétnější?
0: No,
1: co prostě, tam nejvíc trápilo?
0: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání předsíní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolit a stolit a tak dále. A tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
1: Ano.
0: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobří, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
1: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
0: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypavit.
1: Jako dobře, rozumím tomu tak, potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
0: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost, a popravdě řeknu, že i já ze svého života do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak, jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
1: No, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel, doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný část a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
0: Vám také děkuji, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
1: určitě. A pokud
0: tak,
1: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
0: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
1: Děkujeme, mějte se dobře.
0: Já děkuji vám.
1: A loučíme se.
0: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat, tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je pak krásné, byla tam, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hladice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi předali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko ne. Když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi, a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata. A oni jsou jako milí k těm, já jsem tam taky měla tady dle ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byla
0: tomu věřím, ty jsou takové nadějné, určitě si rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tady dle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni, nebo vidíte potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k těm nemocným lidem by měli být mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. A pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvěřím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme, ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, to je jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se zdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, byla... jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak to
0: už je nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ten už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak.
0: Paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu domů.
1: Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout. Bez prášku vám přeju.
0: Dobře. Tak, ať se vám daří, opatrujte
1: se. Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchače. Jako další

0: zdravotník se přidá svým
1: jako
0: kolegům.
1: Vy jako zdravotník?
0: Ano.
1: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
0: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
1: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
0: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy, do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitej bordel. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy, o tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester, začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky. Jo, posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí.
1: Uh-huh.
0: No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
1: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
0: Ano, ano, ano,
1: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou Aha, noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v Turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případy, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: Pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale neprostě, kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda... aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách a aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, kdežto tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano. A dobrý den. Všechno motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhala, byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sedl si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a letěla jsem se s vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi, ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý, ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada a jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě, já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom chci odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třeboví. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam bylo koch, 40 letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, to je univerzálka. Já jsem furt říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní přede mnou, pak mě dali na 20 mal jednu žáku, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmě mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durf. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jenom dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zitomíšle si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být tam na vozejku, tak bych naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jenom neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co jsi dělala, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, když jsi Švijalová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ty lidi dělali, kdy ti na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Strašně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: A já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka. A já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky, tam chodili všechny holčičky bílý, mladý holky bílý, a já říkám, co to je, až tam přesička rehabilitační mi podá, víte, co jsou bílý, že rupli u maturity, tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný, ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím, já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je ta dobytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kde byste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat? Co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní nastala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě naprkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí, no tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátná a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký, vlastně ona uměla, když měla paměť a ta vyšší s tím povídala. Tady není ve školce a nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bodístky, svoje trápení, ale nemělo by to někde ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju. Mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní, od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Ano. Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna. Vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujeme. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v ty Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuji za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor, a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků.

0: Olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěly a drkotaly hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
0: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
0: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
0: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
0: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
0: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčení ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám.

0: zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zaléváného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil nadějí.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
0: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě ať se nazývá,
0: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní, herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam

0: jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná, on tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divišková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
0: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
2: No, já nevím, no, já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělej, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divišková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Diviškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
0: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
0: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli, nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No takže dárky on mi dával a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe. Oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako říkám, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem stačil zabránit, Vyšková, chlap. A já jsem, 21-20. A teď jsem, byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějíčkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.